0: Hit Radio Faktor.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Hit Radio.

0: turn to dust all that I adore.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete
4: s tisku levně CZ.
5: Náplně hned.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny pohonných hmot v Česku dál klesají. Od úterý se sníží cenové stropy. Benzín i nafta budou levnější než včera. Benzín má stát maximálně 42 korun a 46 haléřů za litr, nafta 39,35. Stát pokračuje v regulaci cen kvůli výkyvům na trhu s ropou. Rusko poprvé od začátku války zakázalo vývoz leteckého paliva. Opatření má platit až do konce listopadu a podle vlády má stabilizovat domácí trh. Podle médií zákaz souvisí s ukrajinskými dronovými útoky na ruské rafinérie. Moskva navíc údajně zvažuje i dovoz leteckého paliva ze zahraničí. Čeští fanoušci dostanou rady před fotbalovým šampionátem. Ministerstvo zahraničí dnes společně s fotbalovou asociací představí doporučení pro lidi, kteří míří na mistrovství světa do USA, Kanady a Mexika. Fanoušci se dozví bezpečnostní, zdravotní i organizační informace k cestě. Fotbalový šampionát odstartuje 11. června a potrvá do 19. července. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Budějce se chystají na nový bike sharing. Od 1. července rekola skončí a město začne přes dopravní podnik nabízet sdílená kola vlastní. Na startu jich bude 200 na zhruba 170 místech. Kdo má předplatné na MHD, půjčí si kolo 4x denně na půl hodiny zdarma. Bez předplatného vyjde půl hodina na 20 korun. Jdeme na počasí. Dneska na startu dne polojasno, po obědě dorazí mraky, pršet má prý ale až na večer. V denních maximech naměříme od 23 k 26 stupňům.
5: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
6: Jako šampion.
2: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
7: Snídaně šampionů.
3: Krásné úterní ráno.
8: Krásné ráno. Někdo, kdo nás ladí teďka poprvé, si musí říkat, co to meleš tady, ale dobře.
9: Protože my tady vždycky vzpomínáme, když jsme tady začali vysílat, tak tam je vstal si, dokázal s to jako šampion a mě tam vždycky hraje v hlavě a je vidět, že i Davidovič. Čau, Davide.
10: Ahoj, dobré
9: je
10: ráno.
9: Je to tam, tak já jsem si to nemohl odpustit. Krásné ráno. Vám, kdo ladíte?
8: My si pořád myslíme, že tornáda jsou nějaký americký sci-fi, ale chtěli jsme vám říct, kdo jste to třeba nezaznamenal, že v neděli zasáhly Česko dvě tornáda a prý je to naprosto běžný a pravidelný jev, ale jako nevím.
9: No, já si myslím, že to je běžný a pravidelný jev, ale nejsou to dvě tornáda, ale jsou to tři tornáda, lidi, který zasáhnou Česko každý ráno o česti. Lady Gaga, abrakadabra, nás zasáhne teď. Další muzika pro vás, hezké ráno.
2: Hit

0: 6 hodin, 6 minut, Lady Gaga na Hit Rádiu, dobré ráno.
1: Je před náma minuta šampionů, váš čas, váš prostor ozvat se nám. My zjistíme něco o vás, vy se zase dozvíte, jestli někdo třeba nedělá to stejný, co vy, nebo neladí ze stejného města, vesnice a podobně. A my na tyhle ty zprávy od vás máme 60 sekund.
0: Do toho se dostaneme za malou chvíli. Mimochodem, lidi, jak jsme se tady pár týdnů zpátky bavili o tom, že je super, jak ráno světlo a slunce a večer je dlouho světlo, tak mě to začíná připadat trošku otravný. Už toho světla je docela moc jako ráno za mě.
2: Je to takzvaně dvousečná zbraň.
0: Jako ano, už to vlastně přestává být příjemný, už to začíná být takový, že toho světla je za mě už teda moc. Co si o tom myslí Jasmin?
1: Mě to baví.
0: Fakt?
1: No jasně.
0: Tak ještě 20 dní se to bude jakoby zhoršovat pro nás teda.
2: Zlepšovat?
0: Zlepšovat. Tak pro koho? A pak vlastně nastane letní slunovrat za nějakých 20 dní a už se dny budou zase zkracovat. Já se na to vlastně docela těším.
2: Je zajímavý, že zrovna včera jsem ležel v posteli, koukal jsem z okna a říkal jsem si, to je taková nádhera, jak je toho světla strašně moc.
1: Víš, takže prostě zase tady jeden mozkomor prostě.
2: To
1: a dva
2: jsou
1: pozitivní.
2: Dva odlišní pohledy na svět a na život.
0: Já nejsem negativní, já jenom říkám, že už toho světla je na můj vkus až moc. Málo tmy. Tak dejte nám vidět, jak se vám stávalo dneska, jaký máte ránko úterní, jo, 777-937-777.
1: A taky jak se jmenujete a odkud jste, jako vždycky.
0: Tak, David Koller, nic není nastálo, říkám za chvilku letní slunovrat. 608, Hit Radio, hezké ránko.

0: Tohle je David Koller, nic není nastálo, posloucháte úterní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů v 6 hodin 11 minut a je tu minuta šampionů, kde jsme se vás ptali, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska ráno vstávalo. Tak pojďme na to teď.
1: Wendy Písek, vstávalo se dobře, dodělávala ještě zákusky do práce.
0: David Žacler, dneska veze maminku na plazmu, dcery celkem vstávaly, přeju hezké ráno.
1: Patrik Ústí nad Orlicí, pondělí, náročné po víkendu, proč pondělí, teď je úterý? Tak ty jsi opravdu asi náročný teda. Teďka tam mají město v pohybu a zase u výčepu včera dost lidí, nožičky bolí, klidně doražte na 16.00 na hasičskou hospodu Ústí nad Orlicí tady.
0: Dobře. Martina Zdeťmárek, ahojky, právě se chystám na příval pacientů.
1: Martina Žďár nad Sázavou ještě nespala po noční a za chvíli zasvětla se špatně spí.
0: Lucie Bruntál nádherně se vstává a Michale, ty kušuj.
1: Martina saje kávu, blbě se jí spalo a připravuje se na záhul v práci, protože skoro všichni mají dovolenou a někdo dělat musí.
0: Tak dost pravděpodobně jste se v tom poznali. Já mám kušovat, pardon. Já jsem úplně bez hlasu.
1: Proč máš kušovat? Jo, s tím světlem.
0: No, s tím světlem, protože vy, kdo jste se připojili až teď, tak jsem říkal, že na mě už toho světla je ráno moc. A byla tam i nějaká zpráva, že se blbě spí ponoční, což chápu. Jako. Vem si, že teďka se vrátíš ponoční z práce, která končí v 6. Teďka jsou lidi na cestě z noční, zdravíme vás. Dorazíte domů a co?
1: Hele, já bych byla ponoční tak unavená, že bych prostě ušla, si myslím. A nebo jsou žaluzie, závěsy a tak.
0: Tak vy, kdo se vracíte z noční, moc vám přejeme, ať se hezky vyspíte, ať naberete energii. No a vy, kdo jste teprve na cestě, ať už do práce nebo z práce, tak další hity nachystaný. Hozier, Too Sweet na Hit Radio. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: který klidně chcete mít třeba na takovém toaletním papíru. To si teďka řekli v Mexiku a jistý tamní podnikatel chce začít prodávat toaletní papír s Donaldem Trumpem a na obalu má být slogan Jemnost bez hranic. Přijde mi to vlastně... jako proč ne? Jo, my tady v Čechách taky určitě máme lidi, který bychom si dokázali dát na toaleťák.
1: Nebuď slušná, chceme jména.
2: Tak schválně, čí obličej byste si tam natiskli vy, kdo nás posloucháte, co? Může to být kdokoliv, nemusí to být třeba někdo z politiky, ale vlastně kdokoliv. Tak jasně, vidíme vás. Když se nevidíme, tak vidíme, jak se tváříte a víme, že vás minimálně jeden člověk napadl hned.
3: Hit Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz. Senkor.
7: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na Dek. CZ.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Go, go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase z Českého Krumlova směrem na České Budějovice. Na úrovni Zlaté koruny probíhají stavební práce, počítejte s omezením, moc to nehoňte.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Faktor.

0: Shawn Mendes a Camila Cabello, tohle je Señorita. Posloucháte úterní Hit Radio 6.31, Michal, Jasmin, David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Ostravě se utkalo přes 300 lidí na mistrovství ve skládání pucle na čas. Na českém šampionátu ve speed puzzlingu soutěžilo zhruba 330 lidí z několika zemí. Nejlepší týmy zvládly složit pucle o 500 a 1000 dílcích za něco přes hodinu. Soutěžící přitom až do startu nevědí, jaký motiv na ně čeká. Serena Williamsová se vrací na kurty. Tenisová legenda se po 4 letech vrátí k soutěžnímu tenisu. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu nastoupí ve 4 hře díky divoké kartě. Její 44 let a kariéru ukončila po US Open 2022. Za festivaly letos zaplatíme víc, stejně jako drtivá většina ostatních profesí si totiž taky umělci říkají větší honoráře. Pořadatelé ale říkají, že programy nejsou ohrožené a většina velkých hvězd dorazí podle plánu. Ceny vstupenek se zvedají jen mírně, například o pár stovek korun.
0: Tak inflace, no.
2: Já jsem si schválně koukal, kolik si říká za soukromou akci Camila Cabello, kterou jsme si před chvíli hráli na Hit Radio. Tak kdybyste ji chtěli třeba na svém večírku nebo svatbě, připravte si 1 až 1,5 milionu dolarů, to znamená 23 až 35 milionů korun.
0: Hezký. Nicméně na koho by ceny lístku byly letos moc, tak i přesto, že byste chtěli zážitek z koncertu, tak rada existuje. Hele, pustíme si doma rádio, zhasneme, řekneme partnerovi, ať nám vyleje pivo na záda, a pak nás nepustí hodinu na záchod. Buro, ušetřený zážitek, stejný. Hezký ráno.

0: Něco málo po půl sedmé ladíte úterní Hit Radio. Krásné ránko. A nás by zajímalo, jestli máte písničku, která, když začne hrát, tak vám pokaždé zlepší náladu.
1: Ježíš, těch je.
0: Co ty, Davide?
1: Jakákoliv píseň od skupiny Lucie.
0: Lucie, já to věděl. A co ty, Jasmin? Máš něco takového?
2: Jo, Lucie Činasky, a ze zahraničních miluju Kešu, TikTok. To mě vždycky vrátí do dob, kdyby bylo třeba 13 let.
1: No. Kešu mám taky rád.
0: Určitě i vy, kdo nás sledíte, jste si nějaký takový hit představil. A když nám ho napíšete k nám na web na hitradio.cz, tak máte velkou šanci něco vyhrát.
2: Pokud to uslyšíte u nás ve vysílání, ten váš oblíbený song, a dovoláte se k nám, tak můžete vyhrát chytrý hodinky Garmin v hodnotě bezmála 7500 korun pro vaše děti.
0: Ty jo, takže nejenom, že si můžete poslechnout ten váš oblíbený song ve vysílání, ale můžete vyhrát i tuhle parádní cenu. No tak mrkněte na web hitradio.cz, tam nám napište váš osvědčený recept na dobrou náladu, rovná se váš nejoblíbenější hit, a třeba právě vám už tenhle víkend uděláme radost. Komplet detaily na webu hitradio.cz.
3: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Tak co na to říkáš, Baru?
5: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
4: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
11: Tak hurá na Vysočinu.
10: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
11: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
10: Skály a vyhlídky, co berou dech.
11: Rybníky, jezera i koupaliště.
10: Aktivní zábava i adrenalin.
11: A na posilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
10: Vysočina má co nabídnout.
11: Stačí si jen vybrat.
10: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
12: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Lásko, jaký bys chtěla auto?
15: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
14: Ale já myslel, jakou barvu.
15: Barvu? Já tak to nevím.
14: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
16: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z jižních Čech jste nám nahlásili kyvadlový provoz na Strakonicku, v Čečelovicích probíhají práce na vozovce, komunikace je průjezdná kyvadlově.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 6.52, tohle je Zara Larsson a takhle za mě zní opravdový léto. A třeba tohle vám může hrát v uších, až poletíte na Dovču zdarma. Na Dovču za 40 000 korun dle vlastního výběru. A my se ptáme, jdete do toho? No tak volejte 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Máme tady vlastní virtuální letadlo, 6 řad, sedačky A až F. Pokud se nepletu, tak zbývá nějakých 24 volných sedaček, takže ta šance to uhádnout je pořád veliká.
0: Mě to tak trochu připomíná, Jasmin, hledání min na počítači. Vy se tak pořád motáte okolo toho zlatého sedadla, jako krásně tak jako prolétáte okolo, ale ještě se nepodařilo nikomu si na to sedadlo sednout a třeba se to podaří tomu, kdo je s námi ve vysílání. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo tam?
3: To je Lucka.
0: Lucko, ty jsi taky nemocná trošku, co?
3: Ne, trošku nešápaná, ale to je v pohodě.
0: Jsme v tom stejně, já stejně pořád odkašlávám, Jasmin mě za to nadává.
2: Luci, buď vyhraješ teda zájezd za 40 000 korun, nebo máš další tři možnosti, co může na té sedačce, kterou si vybereš, bejt. Buď vůbec nic, nebo hra Člověče nezlob se, anebo dvakrát lístek na Marka Ztracenýho na Letenskou pláň.
3: Tak to zkusíme.
0: Tak, Lucko, jakou vybíráš sedačku v našem letadle? 6 řad a místa A až F.
3: Zkusím 2C.
2: 2C,
0: takže do uličky. Jsi člověk, co se sedá spíš do uličky, anebo k okýnku v tom běžném letadle?
3: Spíš okýnku, ale tak jako říká se, co je vždycky správně, no tak C-čko.
4: A je to blízko k záchodům, 2C. To je docela strategický
0: 2C. A dostaneš jídlo brzo, že jo?
3: Přesně, tak o to jde.
0: Tak 2C, tak Lucko, my se připoutáme. Připoutáno na 2C.
2: Lucinko. Na sedačce 2C, dovolená za 40 000 korun. Není.
0: Ne je.
3: Ne
0: je. Ale je tam Marek.
2: Je tam Marek, takže smutná nemusíš být. 7.8. dvakrát lístek na jeho letenskou pláň.
3: Tak to je paráda.
0: Mně normálně přijde, že se ti ten hlas pomalu začíná zlepšovat tím, že jsi vyhrála alespoň teda lístky na Marka Ztracenýho. Tak Lucko, gratulujeme, ty jsou tvoje. A koho vezmeš sebou, už tušíš? Koho bys vzala?
3: Zatím ještě nevím.
0: Máš dost času o tom popřemýšlet, je to zhruba měsíce, tak vstupenky posíláme, nicméně za 2 hodiny to můžeš zkusit znova a třeba se ti podaří vyhrát i ta Dovča za 40 000, jo?
3: Super, děkuji moc, krásně.
2: Měj se krásně, gratulujem.
0: Vydrž na telefonu.
3: Taky krásný den,
0: ahoj.
3: Zatím, ahoj.
0: Ahoj. Jasmin, já tu sedačku vidím, tak co s tím uděláme, lidi? Co s tím uděláme? Tak za 2 hodiny zkusíme znova. My víme, že tady budete, tak v 8.50 další šance vyhrát Dovču za 40 táců.
5: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sucho v Česku mírně ustupuje, ale situace zůstává vážná. Podle meteorologů zažilo Česko druhý letošní vrchol půdního sucha, který zasáhl téměř polovinu území. Nedávné deště ho ale začaly zmírňovat a další srážky mají přijít i v tomto týdnu. Odborníci ale varují, že sucho už způsobilo škody v zemědělství a může se při dalším suchém období znovu rychle vrátit. Jih Itálie zasáhlo silné zemětřesení, otřesy o síle 6,2 stupně byly krátce po půlnoci cítit v několika regionech, včetně Kalábrie a Sicílie. Epicentrum leželo v moři u pobřeží. Italská civilní ochrana svolala krizový štáb a prověřuje možné škody. Zatím nejsou hlášena zranění ani oběti. Soud ve Spojených státech zablokoval vyhazov transgenderových vojáků z armády. Americký Pentagon je zatím nemůže propustit. Ministerstvo obrany ale podle verdiktu může zastavit nábor nových transgenderových osob. Soud zároveň ostře kritizoval politiku administrativy Donalda Trumpa vůči této skupině. Případ nejspíš skončí až u nejvyššího soudu USA. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Rušnou noční víkendovou směnu za sebou mají policisté v Krumlově. Výjížděli k opilému muži, který měl pohádce ničit vybavení domu. Po příjezdu hlídky se uklidnit nenechal, předstíral nevolnost a pak jednoho z policistů udeřil do obličeje. Kopal, kousal a skončil v poutech, tak je obviněný z násilí proti úřední osobě. Končím předpovědí, ta nám na úterní ráno a dopoledne slibuje polojasno, místy mlhy, na odpoledne spíše oblačno, ale před Hanky až k večeru. Denní maxima se dostanou přes 25.
7: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Hezké úterní ráno.
9: Krásný ráno vám všem. Snídaně
8: šampionů. Mám tady lidi jednu zajímavost. Díky tomu, že nás právě teď slyšíte, že nás právě teď ladíte, tak vděčíme Italům. Jo, dneska je to přesně 130 let, kdy italský radiotechnik, nositel Nobelovky Guglielmo Giovanni Maria Marconi získal patent na bezdrátový telegraf, tedy první způsob rádiového spojení. Takže ta veškerá historie rádiového vysílání je v Itálii.
10: By mě zajímalo, kdyby tenhle vývojář tehdy věděl, že budeme moderovat my tři, jestli by se na to radši nevykašlal tehdy.
8: Myslím, že by s tím syknul. David Guetta a Kid Cudi Memories díky Taliánům letí k vám právě teď. Hezké ráno.
0: Hit Radio Factor.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomenej si, tohle je Hit Radio v 7 hodin, 10 minut, krásné ránko. Srčně. Útočí. Možná i vy už jste se s nima letos dostali do křížku, stejně jako naše kolegyně Sabina, která nám včera volala a říkala, že měla včera doma hasiče. Že přijeli zlikvidovat sršní hnízdo.
1: Což je nepříjemný, taky jsem to zažila.
0: Tak fakt?
1: Ne teda až s hasičema, ale zrovna nedávno jsme u bráchy na chatě řešili, že tam máme teda sršní hnízdo a je to nepříjemný teda.
0: Jako ty sršně, prostě tyhle lítací zvířata veliký, ono to zní jak helikoptéra. Vosy budiš, jo, jsou otravný, ale budiš. Ale ta sršeň, jak to prostě kolem tebe prolítne. Jo. Takhle nějak to zní. Nicméně, já jsem si vzpomněl na parádní příběh, doufám, že i vám to bude připadat vtipný, co se stalo mně se sršní, jo. Je to věc, na kterou nezapomenu do konce života. Stěhovali jsme se do nového bytu. Je to asi, nevím, 12-15 let zpátky. První noc zůstal jsem tam sám přes noc. V obýváku jenom matrace a malý pracovní stolek, jo. Byla noc, já otevřený okno, sedím u toho stolečku na nočasu a teďka slyším nějaký divný zvuk, ne? Brrr. Tak jsem takhle sundal, jako sklopil to víko toho nočasu a vidím, jak později leze ohromná sršeň. Tak mě nenapadlo nic lepšího, než vezmu pantofel, jo, cukly. A že tu sršeň, jakože jí prostě trošku, jako, já nechci říct, no, ale že ji jako zneškodním, jo. Ale jak jsem se napřáhl, tak já jsem nesejmul tu sršeň, ale napálil jsem do té žárovky. Takže tma. A teď si představ, že seš v novém bytě, kde to pořádně neznáš. Je tam absolutní tma, nevíš, kam máš utíkat a teďka někam běžíš a za tebou. Totálně vytočená sršeň. Hele, ty bláho, já jsem teda nakonec utek, nakonec jsem ty dveře našel, no ale teďka co s tím, že jo? Tak jsem rozsvítil hlavní jako světlo a tam ještě nebyl lustr, byla tam jenom žárovka ze zdi, jo? Ze stropu. A normálně ta mrcha si sedla na tu žárovku. Protože tušila, že když se napřáhnu, takže roztřískám tu druhou, jo. Hele, vyháněl jsem ji asi čtyři hodiny ven a byl to vlastně můj takovej nejhorší, ale zároveň teď už nejvtipnější zážitek se sršní.
2: Takže na rozdíl od žárovky ta sršeň přežila celou tuhle situaci teda.
0: Já bych chtěl říct, a dobře, ať teda jsem úplně upřímný, ta sršeň to teda rozhodně nepřežila, protože po těch 4 hodinách, když jsem se tam s tím trápil, tak to dostala teda jako sakum prásk, jo, takže ne. Tak. Možná i vy máte nějaký podobný příběh se sršní, klidně nám ho můžete napsat, dejte vědět. My k vám posíláme další muziku, Dua Lipa, Houdini, no a zastaví se taky Train, Hey Soul Sister, hezké ráno.

0: Hit Radio Snídaně šampionů Michal, Jasmina, David. Tohle jsou Train, chvíli po čtvrt na osm, hezké ráno.
1: Každý máme nějaký svý sny a plány, něco, co bychom si chtěli pořídit, co bychom chtěli mít. Co byste dělali, kdybyste vyhráli 2 miliardy a 911 milionů korun k tomu? Někdo by procestoval možná svět, někdo by koupil nějaký třeba dům rodičům, někdo by si jenom

0: republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: Firma na zážitky
4: CZ.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
8: Horalské hry v Novohradských horách v obci Benešov nad Černou. Od 13 hodin na náměstí obce průvod dudáků na hasičské hřiště. Pro dospělé i děti soutěžní odpoledne v tradičních ostrovních disciplínách. A další zajímavé atrakce pro děti bude i kouzelník. Večer taneční zábava. Již tuto sobotu na hasičském hřišti v Benešově nad Černou.
9: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
10: Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.muzeum.cb.cz.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
13: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
14: Kam to všechno dát?
13: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
14: Snadno dostupné a monitorované.
13: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
15: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
18: Senkor.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z jižních Čech hlásíte havárku se zvěří na Českokrumlovsku na příjezdu do Černé, v Pošumaví od Pláničky srazilo osobní auto zvěř, projedete s omezením.
2: Poslouchej i naše podcasty, Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: tohle voní po létu. Louis Fonsi, Demi Lovato, Echamela Culpa. 7.31, posloucháte Hit Radio. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Červen začne deštivě, pak se počasí uklidní a oteplí. Po suchém období se déšť drží i na začátku měsíce, kdy může být i nadprůměrně srážek. První týden bude teplotně kolem 20 stupňů, místy i chladnější. V africké Keni padl světový rekord. Muž z Kanady tam během 24 hodin vysadil na pobřeží více než 47 tisíc stromů. Pracoval v těžkém bahně a téměř bez odpočinku, aby pomohl obnovit poškozené pobřežní ekosystémy. Mangrovy mají chránit pobřeží a pomáhat v boji s klimatickými změnami.
3: Pusty.
2: Předmanželské smlouvy zažívají boom, mladí myslí víc na jistoty. Počet předmanželských smluv je podle notářů rekordní a oproti minulosti téměř dvojnásobný. Čím dál víc mladých lidí chce mít jasno o majetku ještě před svatbou.
0: Dobře, vidím to, berete si zde přítomnou, jasně, ale za podmínek uvedených v odstavci 4, písmeno B, je to takzvaně miluji tě s hvězdičkou.
2: Jestli pak naše rychlá pětka má nějaké tajné, skryté podmínky.
0: Podmínka je zodpovědět 5 jednoduchých otázek v časovém limitu, který se občas trošku protáhne nějakým záhadným způsobem. Je tady rychlá pětka z Florea.cz. Celý tento týden hrajete o luxusní kytici 100 růží s doručením. Je to odrůda Red Torch, délka růží 70 cm. Tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Hity, Hit Radio 737, Miley Cyrus, End of the World. A jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát luxusní kytici 100 růží, a to s doručením od Florea.cz, je to odruda Red Torch, délka růží 70 cm, obrovský monumentální puget.
2: Právě Florea patří mezi jedničky v doručování květin po celé České republice a navíc byla 6x za sebou finalistou soutěže e-shop roku v kategorii kvalita a patří mezi vůbec nejlíp hodnocený český e-shopy s desítkama tisíc ověřených recenzí, takže tam je to super.
0: A kdo si zahraje o tu dnešní kytici je Jana. Jano, hezké ráno.
3: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno. Jana z Liberce, zdravíme na sever Čech. Jančo, pověs nám, komu by si tu květinu věnovala, kdyby si vyhrála?
3: Já bych ji věnovala babičce, která bude mít, nebo mamce svojí, která bude mít 79 let teďka v červnu.
0: Při jo, hezký, hezký. No tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje česká pohádka, ve které vystupují králíci Bob a Bobek?
3: Králíci z klobouku.
4: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jmenuje český hrad, kde sídlí prezident?
3: Pražský hrad?
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaký dvě barvy najdeš na šachovnici?
3: Bílá a černá.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Ta už byla.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Který zpěvák naspíval hity jako Lady Carnival, Trezor nebo Kávu si osladím?
3: Karel Gott.
0: A pojďme na poslední otázku s číslem 5.
2: Jaké je hlavní město Německa?
3: Berlín.
0: Jana Tydlich!
2: Je to tvoje, gratulujeme.
0: Ty jsi neskutečná, Jančo. No tak maminka bude mít radost. Teďka v červnu si říkala, že má narozeniny, jo?
3: Června, no.
0: 79 let, mladá holka. No tak květinu posíláme, nebo takhle, zařídíme poslání květiny. Tak.
3: Super. Děkuju.
0: Jančo, byla jsi statečná, děkujeme za hru. Zvládni dnešek, zvládni cestu do práce a určitě se někdy ozvi, budeme se těšit, jo?
3: Moc děkuju ještě jednou a mějte krásný den.
2: Rádo se stalo.
0: Děkujeme. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Venku je na nule, tohle jsou Činavsky a tohle je Hit Radio chvíli před 7:45. Hezké ránko.
1: Jestli se o prázdninách chystáte někam, kde na nule rozhodně není, třeba do Itálie, tak jedna docela příjemná zpráva. Znáte to, zaplatíte mítný, těšíte se k moři a pak strávíte klidně třeba hoďku nebo dvě v koloně kvůli nějakým opravám dálnice. Tak pozor, Italové teďka přišli s novinkou, která by vám tohleto mohla trošku vynahradit. Pokud se kvůli dlouhodobým opravám na dálnici výrazně zdržíte, tak si budete moct zažádat o vrácení části zaplaceného mítného a v některých případech dokonce dostanete zpátky úplně celou částku. A netýká se to jenom Italů, ale právě i zahraničních řidičů, takže i nás.
0: To je blaho, takže kdyby třeba český stát platil, dejme tomu, 5 kilo za každou hodinu v zácpě, tak by to pak dalo třeba na slušnou dovču. Tak bychom mohli třeba kempovat u 9 křížů a tam by se ty penízky začaly načítat.
1: Takhle, já se ještě bojím toho, jak to bude probíhat, protože o ty penízky se bude žádat online a systém tady píšou sám vyhodnotí, jestli bylo zdržení opravdu větší než obvykle.
0: Počkej, to se pořád bavíme o těch Italech, jo?
2: Kdyby tohle bylo v Česku, tak si myslím, že
1: no
2: řada z nás by tohle dělala brigádně.
0: Tak co, když se toho dočkáme? Tak na D1, kdy? Kdy?
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio.
4: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
12: Auto Strakonice zve své příznivce na Den otevřených dveří. Představíme nový model vozu Volkswagen T-Roc. Vozy si můžete vyzkoušet při testovací jízdě. Pro děti je připraven skákací hrad, malování na obličej nebo soutěž o mobilní telefon. Občerstvení je samozřejmostí. Uvidíme se 6. června od 9 do 15 hodin v autosalonu Volkswagen. Auto Strakonice na Písecké ulici, směr Praha.
13: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na Den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
15: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Bik akci. Bikmat, váš Bik parťák pro každý projekt.
16: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz.
17: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu. www.elvaprofi.cz. Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Českých Budějovicích na křižovatce Lidické třídy a ulice Pařížská nefunguje světelná signalizace. Počítejte se silným provozem.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Rose, Bruno Mars a Paté na Hit Radio v 7.54. Mladá generace opět kompletně mění pravidla seznamování. Máme tady novinku a tou je striptease na prvním rande. Finanční striptease. Místo povídání si o zálibách, tak mladí si vzájemně rovnou ukazují, kolik mají na účtu. Jo? A kdo nemá dostatečný finanční polštář, nebo má třeba exekuci, tak rande skončí.
1: A tak s tou exekucí to je zase dobrý vědět
0: no,
1: přede
0: mnou. Jasně, ale tak si představ, že sedíš na prvním rande a najednou na tebe tvoje drahá polovička vybalí, ať ukážeš svůj internet banking, jako, tak co mu na to řekneš, no? Ale možná my to nechápeme, my už jsme trošku jako dinosauři, takže ta mladá generace to má možná trošku jinak. Co si o tom myslíte, vy dva?
2: Nevím, jak bych byl úplně úspěšný, kdybych randil v dnešní době, teda tím pádem.
0: Jakože by to rande skončilo dřív, než by číšník donesl účet, jo?
2: Za který bych ještě nemohl zaplatit. No.
1: Ale tak Dave, kdyby třeba přišla teda nějaká holka, co by s tebou chtěla randit a ukázala by ti mobil, tak šel by si spíš na rande s tou, co by tam měla 5 000 nebo 5 míčů?
2: Hele, to já také neřeším.
0: Já si myslím, že třeba takový Tinder by teda podle té informace by měl zavést filtr podle roční výše příjmu, jako jo. By to ušetřilo spoustu cest na rande a zbytečně vypitejch kafí, si myslím. A dokonce ušetří veteráni. Přemýšlej o úpravě songu, nemít prachy, vadí.
2: Vadí.
0: One Republic, Sunshine, další muzika do 8, tady na Hit Radio. Tak hezké ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete
6: s... Tisku levně.cz.
7: Náplně hned.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Obce a lidé v Česku mají obavy z výstavby větrných elektráren. Při připomínkách k plánovaným akceleračním zónám nejčastěji zmiňují narušení krajiny a možné dopady na zdraví. Podle ministerstva přišlo už několik tisíc připomínek, většinou od obcí v blízkosti plánovaných projektů. Část samospráv rozvoj větrné energie odmítá, jiné naopak chtějí výstavbu urychlit. Česko přitom patří v Evropě k zemím s nejpomalejším rozvojem větrné energetiky. Globální trh se smartfony může letos rekordně klesnout. Podle analytiků hrozí propad prodeje až o 14% na 1 miliardu telefonů. Hlavním důvodem je nedostatek paměťových čipů, které se stále více využívají pro umělou inteligenci. Nejvíc to zasahuje levné telefony a některé modely mohou úplně zmizet z trhu. Naopak prémiové značky jako Apple mají být vůči krizi odolnější. Případ velryby Timmy dál zaměstnává úřady v Německu i Dánsku. Německé státní zastupitelství řeší přes 100 podnětů a trestních oznámení souvisejících se záchranou i úhynem zvířete. Keporkák, který se pohyboval v Baltském moři, nakonec uhynul a jeho tělo bylo nalezeno v Dánsku. Teď ho čeká pitva na pláži, která má objasnit příčinu smrti. Do případu se zapojili i dobrovolníci a politici, což vyvolalo řadu sporů. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Budějce se chystají na nový bike sharing. Od 1. července Rekola skončí a město začne přes dopravní podnik nabízet sdílená kola vlastní. Na startu jich bude 200 na zhruba 170 místech. Kdo má předplatné na MHD, půjčí si kolo 4x denně na půl hodiny zdarma. Bez předplatného vyjde půl hodina na 20 korun. Jdeme na počasí. Dneska na startu dne polojasno, po obědě dorazí mraky, prošetří tma prý ale až na večer. V denních maximech naměříme od 23 k 26 stupňům.
5: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
8: Jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
9: Dobré ráno.
6: Krásný úterý.
10: Snídaně šampionů.
9: Úterý 2. června, 8 hodin 3 minuty, s vámi Michal, Jasmin a David. Čau.
6: V téhle týhoď se mrkneme třeba na to, jaký mýtus o řidičích není nakonec mýtus, ale pravda. Taky na jídla, který rozdělují Česko, a samozřejmě na vás pořád čeká ta dovča za 40 000 korun.
9: No, bude to nabitý, rozhodně nechoďte daleko od rádia a budeme mít i spoustu skvělý muziky. Linkin Park a Chainsmokers z Coldplay, tak jdeme na to.
2: Hit Radio Factor.

0: 7 minut po 8 posloucháte Hit Radio, Chainsmokers a Coldplay. Hezké ráno.
1: Já vás teďka na chviličku vezmu k sobě do obýváku. My tam takhle včera sedíme na gauči, koukáme na nějaký seriál a přítel si otevřel Olivio. A samozřejmě vždycky přijde ta věta, přesně tak si jednu dej, tak jí zkus, protože ví, že já je nejím, jo. A ne, že bych je nikdy neochutnala, já jsem je ochutnala milionkrát, ale prostě mi nechutnají a máme doma takovejhle věčnej boj, protože on věří, že mě zlomí. Já vím, že se to mockrát už stalo, i mý mamce taky nejedla v mládí olivy, pak je začala jíst, ale není to ten můj případ a svádíme tam vždycky tenhle boj. A to samý v rodině třeba s koprovkou, jo. Můj brácha nesnáší, já ji miluju a mně přijde, že prostě jsou takovýhle jídla, který opravdu dokážou brutálně rozdělit Česko.
0: Mně ty olivy přijdou docela v pohodě, protože možná protože je jim, tak s nima problémy mám, ale že třeba spoustu lidí, nebo že to Česko by mohli rozdělit třeba houby.
1: No. To taky no.
0: Třeba osobně houby, ne takhle, já můžu říct, já jím všechno, jo. Takže i houby, co ty Davide, máš nějaký jídlo, který třeba vyloženě nejíš?
2: Jsem vždycky neměl rád zemlbábu z nějakého důvodu.
0: Zemlbábu.
1: Hele, a co sushi? Protože třeba sushi miluju. Všichni milujou. No, a teda to já taky vůbec.
0: A to je jenom rejže, ne?
1: Ne, prostě mě vadí ta řasa, vždycky přesně. A tak si tam nemusíš dávat tu rybu, jenom tu řasu s tou rejží, ale já nechci tu řasu, o to tam jde.
0: No, tak jaký jsou ještě další jídla, které můžou být takový jako peklíčko?
2: Ananas na pice.
0: No jasně, no.
2: To je asi samostatný téma.
0: Já nevím, já se tady k tomu tématu, já asi k tomu nemám co, já teda s ním všechno, já jsem bagr, jo, protože já to mám teda tak, že pokud je možnost volby mezi různými jídly, tak já si vyberu spíš to, co mi chutná víc, jo, že jsou jídla, že...
1: To si myslím, že tak máme všichni.
0: Že, no jasně, ale já jako s ním všechno, jo, protože pokud pak je třeba na výběr jenom, já nevím, burst guláš a nic jiného, tak to taky jako s ním, že abych neměl hlad, no.
1: No tak jak to máte vy? Jaký jídlo rozděluje váš vztah, vaší domácnost nebo podle vás celý Česko? Co je to tajemné jídlo?
0: Pojďte nám to poslat jako hlasovku, za to budeme moc rádi přes WhatsApp na 777-937-777. A pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak budeme rádi i za SMSku na stejné číslo. Vrátíme se k tomu teď Linkin Park na Hit Radio. Krásné ránko!

0: Tohle je Medana, Hang Up, 8 hodin, 16 minut. Posloucháte úterní Hitrádio, snídaní šampionů a už víme, jaké jídlo vám nesmí, no přes práh, je spíše přes rty. Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Přišlo od vás, to se nedá říct ani spousta, vy jste nás doslova zahltili zprávama a hlasovkama, tak pojďme na to.
1: Je tady jedna ze zpráv, která zní, já tedy nedávám špenát, brokolici, ale třeba porkovou polívku mě mladá, naučila jíst, ale tam ty dvě zelené věci už nedám prostě, no to radši krkovičku.
0: Můžu se k tomu vždycky vyjádřit a říct, jak to mám
1: no
0: já?
1: No dávej.
0: Miluju. Tak krkovičku, jo, tak já tady mám shodou okolností něco s krkovičkou.
2: Ahoj, tady Martina z Prahy. No, u nás je to trošku specifický. Já totiž nejím krkovici vepřovou. A všichni z rodiny jí milujou. Dívají se na mě, že to není normální. Přece všichni mají rádi krkovici. Ale já prostě, to je jediný maso, co snad prostě já to nepozřu. Takže si místo toho dávám kuřecí a všichni si tam smažejí ty svý krkovičky. Takže tohle se asi je v naší rodině největší boj a překecávají mě pokaždý, ať to ještě ochutnám jednou a jednou a určitě jí přijdu na chuť. No nepřijdu, tak se mějte hezky, naschle.
1: Děkujem za hlasovku.
0: To je geniální. Další zpráva od Kamely. Nazdárek šampioni, já bych nikdy nesnědla plíčky na smetaně. Ale naopak, držťková polévka, játra, jazyk, to mi šmakuje.
1: Ahoj Michale a Jasmin, já od malička nejím banán a přítel ho miluje. Nejhorší je, že ho musím každý den připravovat 9měsíční dceři. Beru si na to rukavice a kolíček na nos. Hezké ráno všem. Tak brát si kolíček na nos, to bych pochopila třeba u ryby, ale u banánu je to fakt vtipný.
0: Banán mi vlastně přijde docela neškodnej.
1: No.
0: Jo, ale chápu.
1: Ale přítel
0: jo?
1: Můj ho taky nemusí a nechápu to. A
0: tady vlastně si myslím, že jako platí třeba trojnásob 100 lidí z toho chutí. Máme tady další zprávu. Pepa. Ahoj, já s ním také úplně vše, jen jedno nikdy a to je rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo.
1: Pepo, tak to máme stejně už od školky, tam to byla taková rozpadlá kejda prostě.
0: Pepo, neudělám ti radost, asi spolu na oběd nepůjdem, ale já rýžový nákyp taky miluju.
1: Bára, dobré ráno, je spousta jídel, která nejím, ale v drtivé většině se na nich s manželem shodnem. Snad s jedinou výjimkou a tou je, světe div se, španělský ptáček. On ho má rád, Já vůbec. Nesnáším totiž teplou kyselou okurku a vůbec mi ta náplň jako přijde divná. To je fakt vlastně teplá okurka. To máš i v mekáči, že jo? V nějakých cheeseburgerech. Hodně lidí si vyloupává ty teplý okurky.
0: Ne, to já bych byl nevrdlej. Kdyby zapomněli na okurku, to by byl nevrdlej, tak to určitě ne. To mi nevadí, španělský ptáček taky dobrý. Pak tady máme třeba zprávu od Evy. Jsou to mořské plody. Pro přítele jsou to mrtvoly, ale já ráda ochutnávám nové. Eva. Tak a pojďme na nějaké hlasovky, třeba od Mária.
3: Čau, tady Mario. Nás doma s manželkou rozděluje niva. Já ji nemůžu pozřít a moje manželka si ji dává úplně do všeho.
1: K nivě jsem se musela dopracovat, musím říct.
0: Takže ti niva nevadí?
1: Ne, nevadí. Niva. Taková neutrální.
0: Taky mám rád nivu. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic. Jak jsem říkal předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by...
1: Máme tam ještě jednu hlasovku.
0: Zkusíme ještě odverčí hlasovku.
4: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky. Verča.
0: Počkej, my jsme to jídlo našli.
1: Ne, počkej, já musím Michala prásknout, jo? On je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapr fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
0: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako jo. Já nesnáším kapra. Takže jsme to našli. Já teda díky vám, našim skvělým posluchačům a díky Verunce, která nám poslala hlasovku, jsem zjistil, že teda jedno jediné jídlo existuje, který nejím, a to je kapr. No tak děkujeme za vaše zprávy, za vaše chuťovky. Jak bylo řečeno, 100 lidí, 100 chutí. Prostě ať si každý jí to, co mu udělá dobře. Mark Ember, Belong Together na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Mark Ember, Belong Together na Hit Radio. Vy nás bavíte, píše Roman. Čau Michale, asi budu muset ti poslat kapří hranolky, potom přestaneš hovořit o kaprovi, jakože je hnusný. Ono i kuře je hnusný, když se nemůže udělat. Já chápu, ale kapra teda osobně nikdy, jakoukoliv rybu, jo, ale kapra ne, prosím vás. Za malou chvíli. Další skvělý hity. Overdrive, Offenbach a Norma Jean Martin. Taky přidáme aktuální dopravu, no a připomínáme, že v 8.50, to je za necelou půl hodinu, budete hrát o Dovču za 40 000 korun. Stále tady čeká na někoho z vás.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Horalské hry v Novohradských horách v obci Benešov nad Černou. Od 13 hodin na náměstí obce průvod dudáků na hasičské hřiště. Pro dospělé i děti soutěžní odpoledne v tradičních ostrovních disciplínách. A další zajímavé atrakce pro děti bude i kouzelník. Večer taneční zábava. Již tuto sobotu na hasičském hřišti v Benešově nad Černou.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Zažijte sílu a odvahu na českobudějovickém výstavišti. Přijďte 5. a 6. června na den s armádou České republiky a složkami IZS. Čeká vás moderní i historická vojenská technika, dynamické ukázky a přednáška historika Eduarda Stehlíka. K poslechu zahrají armádní hudební soubory. Vstup je zdarma. Výstaviště České Budějovice. Více na webu vcb.cz.
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se

0: Podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Go,
1: go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na příjezdu do Českých Budějovic ve směru od Dechtářů. V ulici Haklovy dvory probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné, určitě jeďte i nudy.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: Je přesně 8:30, David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: V USA padl rekord, přes 1000 lidí se převléklo za Marilyn Monroe. V kalifornském Palm Springs se sešlo 1037 lidí oblečených jako legendární herečka. Akce překonala Guinnessův rekord a připomněla 100 let od narození hollywoodské hvězdy. Serena Williamsová se vrací na kurty, tenisová legenda se po 4 letech vrátí k soutěžnímu tenisu. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu nastoupí ve 4 hře díky divoké kartě. Její 44 let a kariéru ukončila po US Open 2022. Evropská unie chce skoncovat s jednorázovými sáčky. Od srpna 2026 začne omezovat pytlíky s kečupem, majonézou, hořčicí nebo solí. Cílem je snížit plastový odpad. Miliardy malých obalů ročně mají nahradit dávkovače a znovu obnovitelné nádoby. Změna se dotkne i českých restaurací, hotelů a fast foodů.
0: Mm-hmm. Tak to by mě fakt zajímalo, jak to teďka budeme z těch hotelových snídaní odnášet.
3: Dobrý for.
0: To nebyl for. Andreas Johnson, Glorious, srdcovka, kterou jsme opět vybrali my tři, která by vás mohla bavit. A opět připomínáme, že další srdcovky 5+1 vaši si můžete užít s Jirkou Pelnářem, a to mezi 12. a 13. tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: že na Hit Radio 8.38. Hezké ráno. Teďka na chvilku k vám do auta, budeme mluvit na vás, řidiče. Zajímalo by nás, jestli patříte mezi poctivce, co blikají i na prázdném parkovišti o půlnoci, nebo jestli to občas taky flákáte, když nikde nikdo není. Jak to máte s blikáním? Vy co? Já jsem poctivec. Co Jasmin?
1: Já jsem rozhodně poctivec.
0: Jo? Blikáme pořád.
1: Blikáme pořád, jasně. Jasně.
0: Tak máme tady městský mýtus potvrzen. Řidiči luxusních aut, pozor, opravdu blikají méně, to ukázala nová data. Nová nějaká neformální evropská studie sledovala chování řidičů na kruhových objezdech a na dálnicích a výsledkem je, že majitelé drahých prémiových značek zapomínají na blinkry třikrát častěji než zbytek populace. Což vlastně si říkám, že vědci potvrdili to, co všichni, kteří se pohybujeme tak nějak jako na silnici, víme.
1: A proč to tak je jako?
0: Já nevím. Si říkám, že je stejně blbý, že si prostě koupíš auto za 3 miliony, umí to samo řídit, ale blinkry tam nejsou. Ale když o tom přemýšlím, jo, teďka já se vlastně musím zastat těch, co neblikají.
1: Jak to?
0: Mně to celý došlo. Mně to celý došlo, o čem to je. Jo. Protože co je sakra komu do toho, kam já chci zrovna jet?
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Housebrand Café, per favore.
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
7: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
10: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
11: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
12: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
13: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
12: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
13: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
12: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
13: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
14: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
15: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
14: A dárek je váš. máš, tak ušetřete s
5: tisknulevně.cz.
15: Náplně hned.
2: Hit Radio.

0: Ladíte Hit Radio, 8 hodin 50 minut, tohle je snídaně šampionů. A happy, jak dva grepy, bude 100% někdo z vás, kdo si sedne na správnou sedačku v našem virtuálním letadle.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Luxusní dovolenou za 40 tisíc libovolného výběru se společností Invia. A my tady máme takový virtuální letadýlko, v něm 6 řad, 6 sedadel, stačí si tipnout tu správnou.
0: Takhle jednoduchý to je. Už tipujete nějakou dobu, vyhráváte buď nic, anebo Člověče nezlob se, anebo lístky na koncert Marka Ztraceného.
2: A nebo tu dovolenou.
0: A nebo tu dovolenou. Ta se schovává pod nebo na jednom sedadle, jak chcete, nicméně ta rovča tady stále je. Proto je teď čas volat 800 937 937 a třeba právě vy, kdo teď posloucháte, budete mít o trošku lepší léto díky Hit Radio.
2: Už to uhádněte, je 2.6. už chceme znát přece, kam se vydáme v létě.
0: Dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, tady Hana.
2: Čau. Ahoj, Hanko.
0: Ahoj, Hanko. No tak asi to nebudeme prodlužovat. Chceš asi hnedka typovat sedačku, jdeme na to?
3: Jdeme na to.
0: Tak, Hani. Máme tady 6 řad a sedačky A až F, tak kam si sedneš?
3: Já bych si sedla na C4.
2: 40 tedy.
0: C4 neboli 40. Jasmin to zakroužkovala.
2: Tak Haničko.
0: Hanička je připoutána na sedačce 40.
2: Pod sedačkou 4C se dovolená tentokrát taky neschovává.
0: Hanko, moc se omlouváme, dneska to nevyšlo. Samozřejmě ta rovča tady pořád je. Schovává se tam vůbec něco dneska? Teďka?
2: Schovává se tam hra Člověče nezlob se.
0: Je tam člobrdo.
3: Jo, super.
0: Ne, mně totiž přijde, když trefíte Člověče nezlob se, že vás to tak jako rozesměje, že vám to opravdu udělá jako lepší den.
2: Hele, Hani, nezoufej, ale protože za prvý člobrdo je super hra, to víme, za druhý. Ta výhra ještě nepadla, takže každý den do padnutí výhry můžeš v 6.50, v 8.50 soutěžit. Navíc uhodnutý sedačky v klubu posluchačů. A já, až teďka doděláme tenhle vstup, tak povolali mě, ať na svůj Instagram Jasmin Official vložím taky nápovědu, která vám může pomoct.
0: Takže tam se podíváme. Hanka určitě taky a Hanka bude určitě v 6.50 zítra u rádia, je tak?
3: Jasné.
0: No tak se budeme moc těšit. Hanko, tak děkujeme za soutěž, přejeme bezva úterý a zítra se budeme případně těšit, jo?
3: Aha, díky, ahoj.
0: Měj se hezky.
2: Ahoj.
0: Takže nápověda u Jasmin bude.
2: Je to tak, teďka to tady už dělám, tak za chvíli se to tam objeví.
0: Tak za chvíli. Za chvíli čekejte nápovědu na Instagramu u Jasmin. Jak tam si Jasmin Official?
2: Ty jsi mi vypnul mikrofon schválně? Nebo to už jsem byla já, už jsem blbá.
0: Vypnul jsi to sama, ale to nevadí.
2: Ano, Jasmin potržítko Official.
0: Tak jo. Zítra v 6.50 další šance vyhrát dovču za 40 táců.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Tohle je Quaps Walk na Hit Radio v 8.57. Krásné ráno, šampioni. My se s vámi jdeme tímto rozloučit, chceme vám poděkovat za další tříhodinovku, doufám, že vás dnešní ráno bavilo. Pokud jste nás naladili třeba až právě teď, tak připomínám, že dovolená v hodnotě 40 000 korun dle vlastního výběru, ta tady stále čeká, zítra budete mít možnost si ji vyhrát v 6.50, případně v 8.50, tak budeme rádi, když se stavíte. No a teď už vám s Jasmin přejeme jenom hezký den.
1: Slyšíme se zítra od 6 do 9, tak snad se tu sejdem a ahoj.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zvládněte úterý, opatrujte se a zítra ráno v 6.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau. Hit Radio.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, zdravíme za volant. Rád bych měl pro vás dobré zprávy, ale bohužel nemám. Začneme dopravní nehodou silnice 634, jinými slovy Vráto u Českých Budějovic, křižovatka s ulicí Hrincohorská, je tam havárka osobáků, na místo museli dorazit složky IZS. A další informaci, tak tu nám volá kolega Jirka Ježek.
4: Čus. Hele, na Lidickej nejdou semafory na křižovatce, jak byla drogerie. Ulice Jiřího Spoděbradek se odbočuje buď na nemocnici doprava, nebo na Plavskou doleva. Tragédie, fakt, opravdu velký špatný je to.
3: Tak jo, děkujeme za informaci, vysílat s námi můžete i vy. Připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu.
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
7: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
9: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslance čeká úvodní debata o růstu rodičovského příspěvku. Vláda navrhla růst základní rodičovské o 50 tisíc korun na 400 tisíc pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Sněmovna by mohla znovu jednat až do pozdních večerních hodin. Kvůli odstraňování havarovaného kamionu je od nočních hodin uzavřená dálnice D5 za exitem 119 ve směru na Rozvadov. Podle informací na webu policie a serveru dopravní info.cz odklízecí práce potrvají asi až do odpoledne. Nehoda se stala na 122,5 kilometru, kamion skončil mimo vozovku. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prezidenta čeká oběd s hejtmanem a krajskými radními, debata s primátorem Zlína nebo starostou Valašských Klobouk na Zlínsku. Prezident také plánuje výšlap na svatý Hostýn na Kroměřížsku. No a Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí skončil Vítězslav Hornik.
13: Bude teplo a letňák je zpět od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
3: Dneska nás čeká příjemný den s teplotami až kolem 25 stupňů. Jestli ale plánujete na odpoledne procházku nebo to, že si půjdete zaběhat, tak to moc neodkládejte. Na večer totiž mají dorazit přehánky.
2: Hit Radio Faktor.
3: Michala a Jasmin střídá Matyáš Palkovič, všechny vás zdravím a startujeme úterní dopoledne. A mám pro vás 3 fakta o úterý, o kterých jste možná nevěděli. Takže 3 fakta o úterý. Není pátek, zítra taky není pátek, ani pozítří není pátek, ale vydržte to, ono to půjde. 9 hodin 3 minuty, tady jsou hity pro vás.

Odie je návyková jako šálek dobré kávy. Cyril Stavlin, 9 hodin 13 minut. Asi většina z vás si tornádo spojíte s Amerikou. Já teď úplně vidím ty létající kravíny z filmů. Jenomže tentokrát se vítr roztočil přímo u nás na jihu Čech. Meteorologové nakonec potvrdili hned dvě tornáda z nedělního odpoledne. První potvrzené tornádo zasáhlo oblast jihovýchodně od Netolic, krátce po 15. hodině a pravděpodobně se pohybovalo v okolí obcí Chvalovice, Babice a Stříčice. A druhé potvrzené tornádo se objevilo ve stejnou dobu v obci Záluží u Týna nad Vltavou. Naštěstí teda šlo o slabší jevy, ale je to rozhodně připomínka toho, že si počasí dělá, co chce. Chvíli grillujete na zahradě a za hodinu hledáte trampolínu u sousedů a zjistíte, že se vám nad hlavou prohnalo tornádo. Prostě mazec. Tak dávejte na sebe pozor, dneska počasí prosluněné a tohle už je další hit od nás. Michael Jackson, Black or White.

0: Další chytlavá melodie, tentokrát v podání Avy Max. Zvuk zubní vrtačky si asi vybavíme všichni. Nebojte se, já vám ho pouštět nebudu, abych vás neděsil. Ale teď si představte, že dnes se slaví Den miluj svého zubaře. Chápete to? Takže on nám způsobí hrůzu, když k němu jdeme, pak nám způsobí brutální bolest a nakonec velkou finanční ztrátu. A po tomhletom všem ho máme milovat? No každopádně já toho využiju a chtěl bych pozdravit svoji paní zubařku do Litvínovic tady u Českých Budějovic, ona nás pravidelně poslouchá, takže zdravím a přeju hezké dopoledne všem.
1: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus,
2: když se to má podařit. Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
7: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na Den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde

0: bez banky.
1: Hele, nezaseko ses?
0: Ne.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

9.33 a tohle byla Leony. Asi každý z vás má kolem sebe hluční sousedy. K nám se teď nastěhoval úplně nový soused, který je taky dost hlučný a otravný. U nás před barákem, podotýkám, že bydlím na sídlišti, se teď aktuálně nastěhovala rodinka Kalouse ušatého. To je v podstatě taková sova, přes den o ní nevíte, ale jakmile se začne stmívat, tak to začne. Já vám ten zvuk teďkon pustím, jo? Dávejte pozor, tohle je Kalous ušatý. Jo? A tohle je slyšet celou noc. Takže když máte otevřený okno, tak je to fakt zážitek. Tak co myslíte, je horší soused víkendový vrtač, anebo tenhle ušatej Kalous? Já mám pro vás teď jednu devadesátku. Culture Beat.

0: Naladili jste si Hit Radio Faktor, na něm právě teď Slza a Celibát. Já jsem letos zažil skupinu Slza na jedné soukromé akci, bylo to na maturitním plese tady v Metropolu. Pánové tam byli jako půlnoční překvapení, to znamená, že nikdo o tom nevěděl, kromě maturantů. Oni měli sebou jenom kytaru a skoro 40 minut hráli svoje hity akusticky. A musím teda říct, že to bylo hrozně fajn. Já jsem se toho trošku bál, protože po půlnoci by se to mělo na maturáku pořádně rozjet a ne si zpívat romantický hity, ale pánové mě okamžitě přesvědčili o opaku. Bylo to moc fajn. Za chvilku Miles Smith, to jsou další hity od nás a v 10 hodin čerstvé zprávy, čerstvé informace. Hit Radio.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
6: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
5: a poctivé pivo z místních pivovarů.
6: Vysočina, to je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
7: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
10: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
13: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
14: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
15: Hit Radio Faktor.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: 9 hodin 58 minut a Jack Jones. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, jsme s vámi na silnicích, víme, kde se co děje. Aktuálně si dejte pozor, to tady musím přepnout, Jateční ulice, Veselí nad Lužnicí, na místě se srazila dodávka s chodcem. Je to bohužel se zraněním, takže na místě záchranka, taky policie. A ještě by se měla došetřovat dopravní nehoda, která se stala dneska ráno v Českých Budějovicích ve Vrátě. Je to křižovatka s ulicí Hlincohorská, došlo k havárii osobního auta. Dávejte na sebe pozor, koukejte doleva, doprava, před sebe, dozadu. Kdyby něco, volejte. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět klesly. Liter benzínu oproti včerejšku zlevnil o půl koruny na 42 korun a 640 haléřů. Naftu pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 39 korun na 35 haléřů. Po nedělních bouřkách na jihu Čech se objevila dvě slabší tornáda. Po vyhodnocení svědectví a záběrů meteorologové potvrdili jedno u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na síti X. Zástupci Evropského parlamentu a členských států EU se shodli na společné podobě zpřísnění migrační politiky, a to včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech Unie nelegálně. Nové nařízení doplňuje migrační a azylový pakt. No a basketbalisté Nymburka dnes na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. Středočeši zabojují o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato v NBL. Pardubice čeká premiérové finále. Dnešní zápas začne v 18 hodin.
12: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Obloha dneska nabídne slunce a teploty vyšplhají na příjemných 22 až 25 stupňů. Akorát večer si počasí řekne o poslední slovo. Hlavně na západě kraje se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Tak i s tímhle raději dneska počítejte. Co se aktuálně děje a jak dneska bude, tak to už od nás víte. A teď k tomu přidáme i další hity, ať to všechno zkompletujeme. Katy Perry.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

Shape of You, tohle byl skvělý Ed Sheeran. Skoro 10:45, je tady úterý, další pracovní den, ale jak by se vám líbilo makat jen od pondělí do čtvrtka? Německo má za sebou 6měsíční pilotní program, během kterého 45 organizací testovalo zkrácený pracovní týden. No a výsledky dopadly tak pozitivně, že celých 73% zúčastněných firem plánuje v tomto režimu pokračovat, případně program prodloužit. No to opravdu funguje, protože ty pracovní týmy si dokázaly udržet stejnou nebo dokonce vyšší úroveň výkonu navzdory poklesu počtu odpracovaných hodin. A teď pozor, klíčem úspěchu bylo odstranění porad, eliminace rušivých elementů a odstranění neefektivních procesů. Takže, kdo z vás sebere odvahu a navrhne šéfovi 4denní pracovní týden, co? Nebo aspoň navrhnout zrušení pondělních porad, protože co si budem povídat, ty jsou stejně úplně zbytečný a nikoho to nezajímá. Tak držím palce, my jdeme na hity. Tohle jsou Linkin Park na Hit Radio.

0: velká pohoda. Karmach, 10 hodin 24 minut. Jsou 3 hodiny ráno a chce se vám na záchod. Vlezete z postele a před vámi je dlouhá, tmavá chodba. Najednou si vzpomenete na všechny ty horory, pohádky i historky, které jste viděli a slyšeli. Takže otočka, sprint zpátky do postele. No, my pro vás máme tentokrát souboj, čeho jsme se jako děti nejvíce báli. Ten včerejší den dětí byl ideální příležitostí zavzpomínat na naše největší dětské strašáky. Tak co vás nejvíc děsilo? Čert? Nebo být sám doma? Bouřka? Bubák pod postelí? Tma? Zubař? Injekce? Dejte vědět, rozhodujete celý tento týden na Instagramu Hydrádia Faktor. Tak hurá na to!
1: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus,
2: když se to má podařit. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor. Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.muzeum.cb.cz.
9: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
10: Kam to všechno dát?
9: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
10: Snadno dostupné a monitorované.
9: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.

0: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
0: www.elvaprofi.cz.
1: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
2: Go, go, go, gorila.
3: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Nico Santos u nás na Hydradio Faktor a za pár okamžiků Eva Farná a její song Měl jsi mě vůbec rád. Kam vyrazit? Na Strakonickém hradě se otevře takové malé okno do minulosti. Historik Milan Buben totiž slaví významné životní jubileum a vzpomínat se nebude jen u dortu. Čeká vás povídání o šlechtě, rytířích, starých rodech, uvidíte historické fotografie i filmové ukázky. Rytíř osmihrotého kříže začíná ve čtvrtek 16 hodin v kapitulní síni Strakonického hradu. To Rudolfov ožije v sobotu tradičními hornickými slavnostmi. V prostoru u radnice odstartuje program už 9.30. Těšit se můžete na slavnostní průvod a hornickou atmosféru po celý den. A hity legendárních Queenů zazní ve čtvrtek 4. června v českobudějovickém Metropolu. Chystá se Queen Show se začátkem ve 20 hodin. No a vstupenky seženete v předprodeji.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Beautiful Things a jeden z těch hitů, co vám vykouzlí úsměv na tváři. Benson Boone. A co takhle song na přání? Něco, co máte rádi a co vám udělá radost? A nebo má někdo ve vašem okolí narozeniny? Tak mu nechte zahrát. Zítra ve středu od 6 večer hrajeme podle vás a pro vás. Tak nám dejte co nejdřív vědět, ať s tím můžeme počítat. Formulář najdete na webu hitradiofaktor.cz.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Auto Strakonice zve své příznivce na Den otevřených dveří. Představíme nový model vozu Volkswagen T-Roc. Vozy si můžete vyzkoušet při testovací jízdě. Pro děti je připraven skákací hrad, malování na obličej nebo soutěž o mobilní telefon. Občerstvení je samozřejmostí. Uvidíme se 6. června od 9 do 15 hodin v autosalonu Volkswagen. Auto Strakonice na Písecké ulici, směr Praha.
8: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
9: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na Den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
10: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
12: Senkor.
13: Hit Radio Faktor.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: jsme si trsli krátce před 11. hodinou. Tohle je Lady Gaga a Hit Radio Faktor s vámi. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Spozorněte stále ve Veselý nad Lužnicí, ulice Jateční. Velmi vážná nehoda. Dodávka srazila chodce, na místo musela dorazit i záchranka. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu.
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
5: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
6: Horálské hry v Novohradských horách v obci Benešov nad Černou. Od 13 hodin na náměstí obce průvod dudáků na hasičské hřiště. Pro dospělé i děti soutěžní odpoledne v tradičních ostrovních disciplínách. A další zajímavé atrakce pro děti bude i kouzelní. Večer taneční zábava. Již tuto sobotu na hasičském hřišti v Benešově nad Černou.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Pracovní skupina k transparentnosti potravinového řetězce zvažuje rozšířit monitoring cen potravin. Zákaz jakýchkoliv slevových akcí ale zavést nehodlá. Před zákazem slev varoval například Svaz obchodu a cestovního ruchu, podle kterého by vedl ke zdražení základních potravin o 15 až 20%. U Toužimi na Karlovarsku začalo ředitelství silnic a dálnic opravovat silnici 1/20 mezi Karlovými Vary a Plzní. Opravy za zhruba 43 milionů korun potrvají do září. V některých etapách budou provoz řídit pracovníci stavby nebo budou stanoveny objízdné trasy po okolních silnicích. Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v dubnu zůstala na 6%, v Česku ale z březnové hodnoty mírně sestoupila a dostala se na 3,1%. Byla tak třetí nejnižší v EU za Bulharskem a Polskem, vyplývá to z údajů, které teď zveřejnil statistický úřad Eurostat. No a Jakuba Menšíka dnes čeká na pařížské antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. O postup mezi čtyři nejlepší tenisty French Open zabojuje v duelu s Brazilcem Fonsecou. Spolu se utkají po druhé. První vzájemný zápas před dvěma lety na turnaji mistrů do 20 let vyhrál brazilský tenista.
6: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Na jihu Čech už otevřely některé letní plovárny a koupaliště. Těžko říct, jestli je dnešek vhodný na koupání. No naměříme 25, což není úplně špatný, a až večer by mohlo místy zapršet.
7: Hit Radio Faktor.
0: Teď se s námi ale ocitnete uprostřed noci v tanečním klubu. Všichni ruce nahoru a paříme na Žijeme jeden raz. Tady je party song od Ega. Hit Radio.

0: Na Hydrádiu Faktor jsme právě teď vyřešili jedno romantické dilema, tak to bychom měli a můžeme pokračovat. Představte si, že místo budíku vás probudí šum moře. Místo cesty do práce si nazujete žabky. A místo pohledu na monitor koukáte na tyrkysovou vodu. A jedinou vaší starostí je rozhodnout se, jestli si půjdete zaplavat, nebo jestli si dáte ještě jeden drink. Přesně k tomu vás může dostat naše soutěž Připoutejte se prosím. Na Hydrádiu Faktor hrajete o dovolenou od Invie za 40 000 korun. Stačí trefit správné sedadlo v našem soutěžním letadle a sen o dovolené se může stát skutečností. Bohužel ani dnes jste to správné sedadlo nenašli.
1: Jdeme na to.
2: Tak, Hani, máme tady 6 řad a sedačky A až F, tak kam si sedneš?
1: Já bych si sedla na C4.
3: 40 tedy.
2: C4 neboli 4C. Jasmin to zakroužkovala.
3: Tak Haničko.
2: Hanička je připoutána na sedačce 4C.
3: Pod sedačkou 4C se dovolená tentokrát taky neschovává.
0: Tak takhle to probíhalo dneska ráno. Zítra pochopitelně pokračujeme. Mrkněte i na náš web a já doufám, že právě vy letos vyměníte pracovní stůl za lehátko u moře.

0: planetáriu. Dneska od 8 večer se tam vydáte za hvězdami, mlhovinami i galaxiemi tak, jak je lidské oko nikdy neuvidí. Možná zjistíte, že vesmír je mnohem pestřejší, než jak vypadá při pohledu z vaší zahrady nebo balkónu. Jestli chcete podrobnosti, najdete je na našem webu v sekci Kam vyrazit.
1: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se to
2: má podařit. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta. A pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
5: Zažijte sílu a odvahu na Českobudějovickém výstavišti. Přijďte 5. a 6. června na den s armádou České republiky a složkami IZS. Čeká vás moderní i historická vojenská technika, dynamické ukázky a přednáška historika Eduarda Stehlíka. K poslechu zahrají armádní hudební soubory. Vstup je zdarma. Výstaviště České Budějovice. Více na webu vcb.cz.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Československý duet u nás na Hitrádiu Faktor, Xindl X a Mirka Miškechová. Osmdesátky, devadesátky a začátek nového milénia, to byla doba, kdy Instagram a Facebook ještě neexistovaly. Dřív jsme měli školní lavice, vzkazy jsme vyrili přímo na ně, to byla tenkrát taková naše sociální síť. No a na tuhle tu dobu budeme dneska od 6 hodin vzpomínat. Máme pro vás to nejlepší z uplynulých dekád, jako třeba teď song od skupiny Olive. Spousta hitů z 90. let vtrhla do hitparád jako uragán, u hitu You're Not Alone od Olive to ale bylo jinak. Nejdřív si ho skoro nikdo nevšim, o rok později se ale vrátil v nové podobě a během pár týdnů dobil Británii. Ale nejen Británii, ale i taneční kluby v České republice. Když tenhle hit začne hrát, tak tělo samo ví, co má dělat. Olive, You're Not Alone.

0: Be Mine a na Hitrádiu Faktor Kamarád. Pojďme si dát jednu fotbalovou informaci. Dneska je to přesně 135 let, co byl ve fotbale zaveden pokutový kop, neboli penalta. Co je ale naprosto zajímavý, že tenkrát si mohl střelec vybrat, odkud přesně bude penaltu kopat, jo? Prostě si to postavil kam chtěl a kopal. Značka pokutového kopu byla zavedena až v roce 1902. Na rádiových značkách už za pár okamžiků Jirka Pelnář, ten vykopne dnešní srdcovky, tak si na ně rozhodně počkejte. Já se na vás těším zase zítra v 9 a to už bude středa.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v DABu. Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Si, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
6: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
7: Tak hurá na Vysočinu.
6: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
7: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
6: Skály a vyhlídky, co berou dech.
7: Rybníky, jezera i koupaliště.
6: Aktivní zábava i adrenalin.
7: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
6: Vysočina má co nabídnout.
7: Stačí si jen vybrat.
6: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: Firma na zážitky
9: CZ.
13: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
14: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
15: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Hit Radio Faktor.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči s komplikacemi, počítejme na trase z Kameňáku na Včelnou a v opačném směru. Dneska tu začala uzavírka železničního přejezdu na Dolech a do pátku to budeme muset objíždět. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj, statutární město Prostějov a Severočeské doly.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. České ministerstvo zahraničí kvůli fotbalovému šampionátu posiluje velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v LA. Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace. Základní doporučení pro fanoušky, kteří se na mistrovství světa vypraví, je na webu rezortu zahraničí. Dotační program Zelená úspora má mění podobu. Stane se tak po více než 17 letech. Krok může vést k menšímu zájmu žadatelů. Jak budou programy fungovat, popisuje ekonom Lukáš Kovanda.
10: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
9: Jedná se o nejvyužívanější možnost státní podpory. Malajzie nově uplatňuje pravidla, která zakazují milionům dětí mladších 16 let zakládat účty na sociálních sítích. Připojila se tak k celosvětovému úsilí o posílení ochrany mladých uživatelů internetu. Teď ještě pohled k nám.
2: Tornádo na jihu Čech. Ano, meteorologové po nedělních bouřkách potvrdili hned 2 případy. Jedno slabší se objevilo u Netolic na Prachaticku, druhé pak poblíže Záluží u Týna nad Vltavou. Na některých místech zůstaly škody, jejich přesný rozsah se ale ještě vyhodnocuje.
11: Bude teplo a letňák je zpět od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
2: Na jihu dneska naměříme i 25 a doufejme, že do večera to zevládneme bez přeháněk. Ty mají dorazit prý až po setmění.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, přátelé, máme 2 minutky po pravém poledni, Hit Radio je připraveno a opět půl hodinka na to si zazpomínat, probrat si svoje myšlenky a slyšet třeba něco, na co jste klidně už dávno zapomněli. Srdcovky jsou prostě takové ty písně, které sice neslýcháme úplně často, ale máme je zaryté v srdci a já vám dneska vyberu třeba Dianu King. Hrát budeme starého dobrého Eminema, jeden z jeho prvních nejúspěšnějších singlů. Taky dáme Queeny, Somebody to Love, to bude za chvíli, ale začínáme s kapelkou Foster the People. No a srdcovky jsou taky o vašich vzpomínkách, o vašich příbězích, se kterými se nebojíte se podělit, jo? 777-937-777, to je to správné telefonní číslo, kam mi můžete nahrávat hlasovky, kde můžete zanechat nějakou tu zprávu, ať už WhatsAppem, anebo SMSkou. Jak jsem říkal, Foster the People jsou připraveni Pump Up the Kicks, což je skladba, která zní sice lehce, skoro bezstarostně, ale přináší takový velmi zvláštní magnetismus, jo? Všichni ho známe, všichni si to broukáme, sem tam si na to můžeme hodit i bokem. Klidně i v poledne. Tady je Hit Radio, přátelé, Kuba Urban s vámi. No a srdcovky začínáme pro úterý 2. června. Tak jdeme na to.

0: Písnička, která před 16 lety přišla celkem nenápadně a nakonec z toho byl jeden z těch velkých hitů, dost možná největších hitů své doby. Faster People, s tím jsme začali právě teď dnešní srdcovky, tak kamarádi na Hit Rádiu, jdeme na to?
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Připomínám, že je to o vašich příbězích, o vašich srdcovkách, o vašich vzpomínkách na 777-937-777. My se teď přesuneme od Foster the People vlastně k úplně jinému druhu. Je to takový druh elegance, bych doslova řekl. Na řadě je totiž Diana King. Zpěvačka, která uměla od popu přes soul, uměla tam dostat takovou tu karibskou lehkost a hlavně velkou osobitost. Diana King byla prostě jako velkolepá hvězda hudebního žánru. No a když sáhla po slavné skladbě I Say a Little Prayer, tak vlastně nevznikla jenom nějaká, bůh ví, jaká cover verze, nějaká kopie, ale vznikla verze, která vlastně zněla, nebojím se to říct, možná líp jak originál, jo? No a za chvíli, kromě Diana King, vám slíbím taky Eminema. Vrátíme se na jeho velké začátky, kdy si vypůjčil píseň od zpěvačky Dido a ta z toho úplně nadšená nebyla. Tak tohle jsou srdcovky, přátelé, a kdybyste měli nějakou vzpomínku na Diana King nebo Eminema či Dido, dejte vědět na 777 937 777.

0: je píseň, která vlastně přerostla téměř všechno. Když se řekne Stan, tak si vybavíte Eminema, když se řekne Eminem, vybavíte si Stan. No a je pravda, že Dido na téhle písni jako nespolupracovala úplně, řekl bych, dobrovolně.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Ne, tak nepřímo tam spolupracovala. Eminem totiž použil sample z úvodních řádků její skladby Thank You. Dido z toho zpočátku vlastně nadšená vůbec nebyla. Nakonec ovšem Eminemovi vlastně poskytla ten svůj vokální motiv a následně se taky objevila ve videoklipu. Takže vlastně situace, jak se tak říká, vítězství pro každého z nich. Eminem získal to, co potřeboval, a Dido vlastně taky. A proto už se oficiálně celý ta píseň nazývá Eminem and Dido a jejich Stan. Posloucháte srdcovky, kdy vzpomínáme na staré dobré hity, které máme zaryté někde v srdci, na staré dobré pecky, které prostě milujeme a nemůžeme bez nich žít, jo? A dost možná se mezi ně dá zařadit i tahle pecka od Sparks, což jsou typické devadesátky, jo? Sparks byli chytří, byli ironičtí, byli styloví a nikdy nezněli tak jako jiní. Dáme si When Do I Get to Sing My Way a za pár minut další velká klasika, tentokrát v podání kapely Queen a jejich Somebody to Love. Tak rozhodně poslouchejte, tohle jsou srdcovky a Hit Radio.

0: Tady se člověk ani nemusí snažit o nějaké chytré věty. Tahle písnička to všechno odvede úplně sama. Tam je síla, tam jsou emoce, tam je sbor, energie. A hlavně pocit, že stále posloucháte něco nadčasového, jo? Somebody to Love a Queenie u nás jako jedna ze srdcovek.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak dneska to byla jízda, přátelé, od Foster the People přes osobitou verzi od Diane King, taky temný příběh Eminem a Dido, výrazný rukopis 90-kových Sparks, no a teď naprostá jistota jménem Queen. Tohle byl náš dnešní výběr srdcovek a jak jste na tom vy? Kterou byste dneska chtěli slyšet? Na kterou máte chuť a náladu? Na co chcete zazpomínat? Máme 2. června, možná, že vám to evokuje prostě nějakou píseň, která by vás dokopala do druhé poloviny toho dnešního dne. Jestli takovou máte, tak šup sem s ní na 777-937-777. Dejte mi vědět, já vám ji už za chvíli zahraju.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
9: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
10: Kam to všechno dát?
9: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
10: Snadno dostupné a monitorované.
9: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
11: Lásko, jaký bys chtěla auto?
12: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
11: Ale já myslel, jakou barvu.
12: Barvu? Já tak to nevím.
11: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
13: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na

0: Projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
6: Senkor.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tohle je Hit Radio a taky Ale Farben. Stay the good night a poslední tečka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Za dnešními tedy útorními srdcovkami a ta bude přesně podle vás. Jinak moc díky za vaše vzkazy, za vaše zprávy. Zdravíme Martinu, zdravíme určitě i Standu. Musíme pozdravit Elišku, řadu ještě dalších, který mi napsali. Další Jirka, tady mám i zprávičku a tak dál. Barča napsala. Takže 777-937-777, to bylo to správné telefonní číslo sem ke mně do studia, ale co budeme hrát? Tak hrát budeme Janičce. Prosím o zahrání Shut Up and Shut Up Shut Up. Dlouho jsem ji neslyšela, Jana. Tak je otázka, jaký Shut Up to je. Mohl to být samozřejmě Shut Up i z 90. Shut Up and Sleep With Me, ale myslím si, že by to měly být Black Eyed Peas, jo? Vlastně jeden z těch jejich prvních obřích megahitů, kterým se potom zapsali do hudební historie. Tak to je dnešní srdcovka, alespoň podle vás, na 777-937-777. No jaká bude ta zítřejší? Tak o tom už si rozhodnete samozřejmě zase zítra popolední. Čekají vás další srdcovky a další vzpomínky na velké hity, na které jste možná zapomněli. Tak Shut Up, Shut Up, Black Eyed Peas a za pár minut David Kushner.

0: David Kušner a jeho Daylight ve 3/4 na 1. A s vámi je Hit Radio. Za pár minut Rose a Bruno Mars. No a taky další čerstvé zprávy, které pro vás chystáme přesně na jedničku. Od nás se dozvíte, že při pohledu na kalendář je to jasné, jo? Blíží se Karlovarský filmový festival. Opět po roce, tedy Karlovy Vary ožijou těmi nejlepšími filmy. My už víme, že se bude promítat celkem speciálních 37 filmů, tedy hlavně v těch soutěžních sekcích, a z toho 15 bude debutů. Takže podrobné informace chystáme a uslyšíte je za 15 minutek přesně v jednu.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
3: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
2: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
4: Tak co na to říkáš, Baru?
5: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
4: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
7: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
6: www.onlineshop.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
6: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jedna hodina za chvíli, s vámi je Hit Radio a David Guetta nebo One Republic. To budeme hrát už za okamžik. Také sledujeme, jak to vypadá na silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor, když jedete z Adamova na Hůry na křižovatce s hraniční ulicí, se potkali dva osobáky a nehodu na místě vyšetřuje policie, tak opatrně. Přejeme šťastnou cestu a když narazíte na problém, dejte vědět vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Léto přináší pro studenty změny v placení zdravotního pojištění. Po ukončení školy je důležité vědět, kdo za ně uhradí zálohy během letních prázdnin. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
10: Například ze středoškoláka, který na jaře úspěšně složil závěrečnou nebo maturitní zkoušku, hradí stát zdravotní pojištění i po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin. Podmínkou je, že v průběhu léta nenastoupí do zaměstnání nebo se nenahlásí na úřad práce.
9: Všechny změny musí student vždy své zdravotní pojišťovně včas nahlásit. Muž bezdomova zemřel při požáru sklepa v kladenské části Švermov. Pravděpodobně se udusil. Policisté případ teď prověřují jako usmrcení z nedbalosti. Jak k požáru došlo, zatím jasné není. Filmový festival v Karlových Varech uvede v soutěžních sekcích hlavní a proxima a v nesoutěžní zvláštní uvedení celkem 37 filmů, z toho 15 debutů. Českou kinematografii v hlavní soutěži zastoupí 3 snímky v mezinárodní koprodukci. Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary převezme herečka Magda Vášáriová. Teď ještě pohled k nám.
1: Lipno má být jihočeské moře, ne zelená polívka. Podle vědců by vodě mohlo pomoct, kdyby se změnil odpadní systém v okolí. Do nádrže se totiž dostává fosfory z odpadních vod, který podporuje množení sinic. Řešením by mohla být velká centrální čistírna s moderními technologiemi.
11: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
1: Dneska na odpoledne čekáme oblačno až polojasno, mraky a přehánky dorazí prý hlavně na večer a do té doby naměříme i 25.
0: No a i po jedné hodině je s vámi na Hit Radio Kuba Urban, dáme si One Republic a za chvíli čtení na léto, bude tu velká soutěž.

Takhle vám hraje David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. My jsme Hit Radio a přejeme dobré odpoledne. Mám pro vás, přátelé, kamarádi, čtení na celé léto. Stačí v tuhle chvíli jenom dobře poslouchat a můžete mít vystaráno na celé 2 měsíce a hezky si číst. Je tady totiž k dispozici 10 knih v hodnotě 5 000 korun. Je to kompletní kolekce knížek Lizy Reaganové. A vy musíte přijít na to, jestli já se vymýšlím, anebo je příběh skutečně pravý, takový, který najdete v jedné knize Lizy Reaganové. Jo? Je to celkem jednoduchý, stačí mít na to prostě trošku nosánek. Jo? Tak dobře poslouchejte, přátelé. A já vám teď přečtu onen příběh. Krvavá spása. Jsou vzpomínky detektiva Josie Quinnové výhodou anebo prokletím? Na Denton se snáší prudký déšť, který vyplaví tělo mladé dívky. Detektiv Josie Quinnová a její tým ale nemají žádné místo činu, kde by mohli své pátrání začít. Tělo oběti je ale naštěstí dobře zachovalé, včetně baseballové nášivky na bundě, kterou má oběť na sobě. Josie nedokáže skrýt šok. Její bývalý mrtvý manžel Ray přesně takovou bundu vlastnil. Josie se vydává po stopách zpět do doby, kdy chodila na střední školu a identifikuje dívku jako Beverly Urbanovou, problémovou studentku, která prý měla s Rayem aférku. Ovšem, jeden den nebo jeden rok během prázdnin se ona i její matka odstěhovali, a nebo si to alespoň všichni v Dentonu mysleli. Namísto toho ale Beverly ležela celé roky zalitá do betonu ve sklepě a její tělo se objevilo až při silné povodni. Ta totiž téměř rozpůlila dům, který právě procházel renovací, a síla vody rozmázla a rozlámala pomyslný hrob, ve kterém měla Beverly spočinout už navždy. Tak co, přátelé, je to celkem drsný, co? Je to příběh smyšlený anebo skutečný příběh podle knihy? Jestli jste samozřejmě četli příběhy Lizy Reaganové, máte trošku náskok. A právě teď můžete vytáčet 800 937 937 a tipnout si, jakže to vlastně bylo. Ten, kdo to zvládne a tipne správnou odpověď, tak pro něj budu mít kompletní knižní kolekci Lizy Reaganové. Celých 10 knížek, jo? 800 937 937, volejte právě teď sem ke mně do studia Hit Rádia. Držím vám palce. Je to pravda anebo lež?

0: No jo, přátelé, tak bylo to napínavé, ale telefony drnčí. 800 937 937. Je to správné telefonní číslo sem ke mně do studia a já už mám na telefonu Marcelu. Marcelko, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak Marcelko, pojď nám říct, nejenom mě, ale taky všem posluchačům, kteří už jako netrpělivě čekají, jak se ti to zdálo? Četl jsem Krvavou spásu a samozřejmě otázka byla jednoduchá. Buď to byl příběh smyšlený, anebo skutečný podle knihy Lizy Reaganové. Tak co ty na to?
1: Já si myslím, že to byl příběh skutečný.
0: Prostá pravda.
1: Děkuji.
0: Je tedy, nebo může se zdát, že to znělo tak jako vymyšleně, jo? Ale ona si ho skutečně vymyslela sama autorka, spisovatelka Liza Reaganová a takto to popsala v knize Krvavá spása. Hlavní hrdinka detektiv Josie Quinnová má v tomhle díle série nad vrahem jednu velkou výhodu, protože Beverly kdysi obě vlastně společně i s tou obětí chodili na stejnou střední školu, takže obě dvě znala. Takže víc než jasné. Tak, Marcelko, co ty a čtení po dlouhých večerech?
1: Já miluju kriminálky, jestli se teda Lizu Reaganovou ještě jako nemám, takže fakt se těším. A myslím, že si to rozdělíme s maminkou, protože ta je úplně vášnivá čtenářka.
0: No tak to je paráda, hele, tak to padlo na úrodnou půdu. Celkem 10 knížek Lizy Reaganové v hodnotě 5000 korun je samozřejmě tvých. To znamená, že moc gratuluju. Užij si to. A ještě mě zajímá, co máš dneska v plánu.
1: No, dneska jsem v zaměstnání do 17.00, takže v plánu už toho moc není, no. Tak no, jako procházka domů.
0: 17.00, počítám, člověče, to máš ještě 1, 2, 3, 4, 5 hodin?
1: No,
0: je to
1: no,
0: tak?
1: Skoro,
0: no, tak.
1: Skoro.
0: Hele, ještě míň vlastně, už máme 1:45, takže dobrý. Tak prosím tě, ať to dneska utíká, měj se krásně, děkuju za zavolání a zase někdy, jo? Pa, pa.
1: Ahoj.
0: Další příležitost, jak vyhrát čtení na léto, tady bude samozřejmě zítra, dobře poslouchejte. A zajímá vás jedno jediné, je to pravda nebo fikce?
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: A teď se přiznejte. Přemýšleli jste, co byste udělali s tou rekordní výhrou? Téměř 3 miliardy. Že vám to tak jako problesklo hlavou? No tak já vám k tomu za chvíli něco řeknu.
1: Horálské hry v Novohradských horách v obci Benešov nad Černou. Od 13 hodin na náměstí obce průvod dudáků na hasičské hřiště. Pro dospělé i děti soutěžní odpoledne v tradičních ostrovních disciplínách. A další zajímavé atrakce pro děti bude i kouzelník. Večer taneční zábava. Již tuto sobotu na hasičském hřišti v Benešově nad Černou.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Auto Strakonice zve své příznivce na Den otevřených dveří. Představíme nový model vozu Volkswagen T-Roc. Vozy si můžete vyzkoušet při testovací jízdě. Pro děti je připraven skákací hrad, malování na obličej nebo soutěž o mobilní telefon. Občerstvení je samozřejmostí. Uvidíme se 6. června od 9 do 15 hodin v autosalonu Volkswagen. Auto Strakonice na Písecké ulici, směr Praha.
6: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na Den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
10: Firma Havelka Uhelné Staly, dobrý den.
11: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
10: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
11: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
10: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
11: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
12: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: and Love, Tom Odell. A taky Hit Radio, které s vámi tráví odpoledne. A jestli jste teď v práci a říkáte si, tyjo, tak výplata už by to mohlo cinknout. Víte, kdo tohle neřeší, ten člověk, který vyhrál teď v Eurojackpotu? Si myslím, že ten má úplně jiné starosti. Ano, ano, ano. Eurojackpot má nového miliardáře, to je zpráva, která samozřejmě oblétla celé Česko. Ne, že bychom mu jako záviděli, ale tak to víte, že trošku závidíme. 2 miliardy a 911 milionů korun. Wow. Já nevím, jestli si dokážete představit, jako co všechno se za tu částku dá koupit. My jsme to přepočítali. 5616 nových Fabií by si mohl ten člověk koupit. Mohl by si koupit 137 tisíc iPhoneů. No, to je možná úplně zbytečný, ale mohl by. No a nebo by taky mohl mít plat 100 tisíc měsíčně, kdyby si ho vyplácel třeba jako rentu, a to na následujících 24 tisíc měsíců. 24 tisíc měsíců, schválně to teďkon určitě všichni dáváte do kalkulačky. Jeleno 12, to je 2000 let, přátelé. Tak takováhle je ta částka, která atakuje téměř 3 miliardy korun. No, myslím si, že hezká reklama, gratulujeme, závidíme a držíme si palce, no, tak jako třeba se na nás taky někdy usměje štěstí. Kéžby.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. I could stay awake just to hear.

0: bude 2:45. A s vámi vaše Hit Radio. Za okamžik mám pro vás opět Radeček, Wiz Khalifa a nebo taky Tommy Cash. No a dneska nezapomeňte, po 18. hodině pro vás opět připraveno Hit Radio Classic s těmi největšími hity let 80., 90. a nebo taky 0. A věřte, že dneska třeba od 6. hodiny večer uslyšíte u nás na Hit Radio třeba Depešáky, Madonu, taky Bon Jovi a nebo Midnight Oil.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic. Jak jsem říkal předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by.
3: Máme tam ještě jednu hlasovku.
2: Zkusíme ještě odvrčit hlasovku.
4: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky, Verča.
2: Počkej, že jsme to jídlo našli.
3: Počkej, já musím Michala prásknout, jo, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapr fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
2: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
5: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
6: Víte, že většina žen a dívek si vybírá špatnou velikost podprsenky?
7: Moda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet.
6: Každá prsa správně oblečeme.
7: Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Moda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
9: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
10: Zažijte sílu a odvahu na Českobudějovickém výstavišti. Přijďte 5. a 6. června na den s armádou České republiky a složkami IZS. Čeká vás moderní i historická vojenská technika, dynamické ukázky a přednáška historika Eduarda Stehlíka. K poslechu zahrají armádní hudební soubory. Vstup je zdarma. Výstaviště České Budějovice. Více na webu vcb.cz.
11: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz.
12: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
13: www.elvaprofi.cz.
14: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
15: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
16: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Espresso macchiato.
1: A poslední kroky Tomiho Cashe. Přímo teď u nás na Hit Radio. Za okamžik tady máme druhou hodinu, to znamená, že vám dáme samozřejmě další velké hity, které budou pokračovat. Gala anebo Liam Payne, ale teď pojďme na silnice.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči s komplikacemi počítejme na trase z Veselí do Soběslavy u odbočky na Hradec. Se vyšetřuje vážná dopravní nehoda osobáku s motorkářem a silnice je dočasně uzavřená. Dávejte na sebe pozor a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Žloutenka je na ústupu, nákaz ubývá, v květnu evidovali hygienici 105 nemocných, o 74 méně než v dubnu. Nárůst zaznamenal Státní zdravotní ústav pouze v Olomouckém a Zlínském kraji. Případy žloutenky jsou hlášeny napříč věkovými skupinami, nejčastěji ve věku od 35 do 50 let. Za nové oblečení utratí průměrný Čech ročně zhruba 6,5 tisíce korun a vynosí zhruba 11 kilogramů textilu. Dává přednost nízké ceně před kvalitou. Zaznělo to na panelové diskuzi ke kvalitě textilu, jeho udržitelnosti a dopadům rychlé módy na český trh. Výdaje za oděvy dlouhodobě rostou. V Česku právě probíhá jarní kolo celostátního sčítání denních motýlů. Akce motýlí půl hodinka potrvá ještě do neděle a zapojit se může každý, doplňuje koordinátor této akce David Číp.
3: Je to ideální nejen třeba pro děti ve školách, ale je to také super, zejména třeba o víkendu pro rodiče s dětmi a věnovat půl hodinku sledování motýlů. Ideální je, když si předtím nastudují trošku, jaké ty druhy denních motýlů u nás vlastně máme.
2: Další detaily najdeme na webu motýlípůlhodinka.cz a teď se podíváme k nám.
4: U Temelína začal průzkum kvůli možnému hlubinnému úložišti jaderného odpadu. V lokalitě Janoch odborníci vrtají do hloubky 30 a 100 metrů a zkoumají hlavně vodu a podloží. Janoch je jedním ze 4 míst v Česku, která stát prověřuje. Část obcí se proti průzkumu bránila i žalobami.
5: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
4: Nakonec i počasí dnešním odpolednem snad projdeme suchou nohou, pršet má až na večer a naměříme mezi 22 a 25 stupni.
6: A pokračujeme, druhá hodina už je za námi, Kuba Urban vás zdraví z Hit Radia. Mám pro vás Michaela Schulteho a za chvíli hymnu letošního roku.

0: Takhle vám hraje Hit Radio. Přejeme dobré odpoledne. Za pár minut si dáme Miraj, Avičiho a nebo taky Imagine Dragons. Ale přátelé, může se stát, že ten dnešní druhý červen se jako nepoved, jo? Že už teď ve čtvrt na tři jako víte, že to nebyl úplně nejlepší den. Ano, i takové dny jsou, je třeba se s tím jako nějakým způsobem srovnat a říct si, OK, prostě dneska už asi lepší nebudu, prostě už to jako nedám. Možná na vás může padnout nějaká taková jako nepříjemná deka, že se vám jako nedaří, jo? Šéf vás seřval, teď vám, já nevím, ujel autobus ráno, vzali jste něco, jako vzali jste si oběd do rukou, teď vám to upadlo, že jo? Hele, prostě takové dny jsou. Nicméně, myslím si, že třeba se z toho dostat. Může vám k tomu pomoci nějaká pěkná píseň, která by vás mohla nakopnout do dalšího dne, protože zítra bude lépe. A já jsem skutečně jednu takovou motivační píseň na Instagramu našel. A to je opravdu něco, co jako já už teď si z toho v podstatě beru ponaučení, protože tohle je píseň, která vám nejenom že zvedne náladu, tohle je prostě píseň, která vám zvedne v podstatě celý den, jo? Když to dneska nevyšlo, může to být zítra lepší. Tak přátelé, dobře poslouchejte.
1: Taky ti dneska něco nevyšlo, tak tohle je pro tebe.
2: Všechno zvládneš, všechno zvládneš.

Všechno zvládneš, všechno zvládneš. Přátelé, kdybyste tohle hymnu si chtěli uložit do svých mobilních telefonů, není problém, napište na 777-937-777, já vám pošlu odkaz na zpěvačku a potom už si to můžete pouštět od rána až do večera.

0: tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio Faktor.

0: s Leonou. No tak se musíte stihnout dovolat do 10 minut zpátky na 800 937 937 a můžete vyhrát parádní chytré hodinky od Garminu. Jo? Hrát budeme právě už o tomhle víkendu, sobota, neděle 6. 7. června, potom si to ještě zopakujeme 13. a 14. června. No a ve hře jsou tyhle skvělé hodinky, které mají třeba GPSku, umí volat a nebo i posílat zprávy. Takže jednoduše běžte na náš web, pošlete nám svůj hit, který vám zlepší náladu a odměna o víkendu vás se rozhodně nemine.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
6: CZ.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.muzeum.cb.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: set me free.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Možná už odpočíváte to taky, ale možná už odpočítáváte hodiny nebo minuty do konce pracovní doby. S vámi je Hit Radio i nadále. Dáme si Luci a Amerika, dáme si taky Miley Cyrus hudebně už za chvíli. No ale tím, že už se blíží třetí odpolední, tak samozřejmě se pomalu, ale jistě blíží taky odpolední show. A na co se máte těšit?
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: To už je úterý, jo. Ten týden nějak rychle utíká.
3: Ano, faktoráci, po 15. hodině s vámi zase pojedeme domů a budeme s vámi řešit různá zajímavá témata. Třeba, jaká je vaše největší domácí lenost.
2: A prosím vás, nedáme vám na výběr, jo. To si musíte vymyslet sami, ale já věřím, že těch tipů bude strašně moc.
3: Těšíme se na vás už za chvíli.
1: Dej si tu nejlepší náladu na jihu Čech. Odpolední show s Janou, Jirkou a Pavlem od 15 do 18.

0: of the World a skvělá Miley Cyrus ve 3:15. No jo, my jsme Hit Radio. Já vám přeju krásné odpoledne, které určitě využijte k tomu, abyste poslouchali a byli s námi i nadále. Za chvíli 3:00, což znamená začátek odpolední show. Já vám ještě pustím Call Me Maybe. No a přeju vám, ať se máte skvěle a zvládnete dneska ten úterní den. Kuba Urban se s vámi bude těšit zase někdy příště.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu.
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
5: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisknulevně.cz.
9: Náplně hned.
10: Go, go, go, gorila.
11: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
15: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
16: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, až do pátku počítejme s uzavírkou železničního přejezdu mezi Kamenným Újezdem a Včelnou a u železnice zůstaneme, zítra neprojedeme přes ten v Budějcích na Křižíkově ulici. Opravy by tu měly proběhnout ve středu mezi 10. a 2. hodinou odpoledne. Místu se vyhneme přes Novohradskou. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Si, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
7: Kam to všechno dát?
6: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
7: Snadno dostupné a monitorované.
6: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
1: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Faktor.
0: Dobré odpoledne, je 15 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Ministerstvo zahraničí chce před letní turistickou sezónou do cestovatelského systému Drost doplnit nové funkce. Na úpravách se pracuje. Systém by mohl po plánovaných změnách třeba usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Jestli se chystáte na Šumavu, tak zpozorněte. Po bouřkách je potřeba koukat nejen pod nohy, ale taky nad hlavu. Na některých turistických trasách zůstaly popadané větve, hlavně kolem českých Žlebů, Stožce a Knížecích plání. Cesty jsou průchozí, komplikace ale čekají pěší i cyklisty. Správa parku upozorňuje hlavně na nalomené větve a polovyvrácené stromy. Pracovní skupina k transparentnosti potravinového řetězce zvažuje rozšířit monitoring cen potravin. Zákaz jakýchkoliv slevových akcí ale zavést nehodlá. Před zákazem slev varoval například Svaz obchodu a cestovního ruchu, podle kterého by vedl ke zdražení základních potravin o 15 až 20%. A Jakuba Menšíka dnes čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. O postup mezi čtyři nejlepší tenisty French Open zabojuje v duelu s Fonsecou ze Brazílie. Spolu se utkají po druhé. První vzájemný zápas před 2 lety na turnaji mistrů do 20 let vyhrál brazilský tenista.
8: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Dneska odpoledne vydrží povětšinou oblačno bez přeháněk, ty mají dorazit až po setmění a provázet nás budou zítra po celý den. Předpověď na středu slibuje oblačno až zataženo s občasným deštěm, místy se i zabouří a stupnice teploměru se zastaví těsně pod 20.
1: Hit Radio Faktor.
9: Dneska úterý, tak já vám něco povím faktoráci, já říkám Janě a Pájovi, pojďte si se mnou povídat a Jana říká, my nechcem.
10: Ale tak. My jsme si chtěli povídat s posluchačema.
9: No tak si povídejte s posluchačema, tak něco pojď říct už konečně.
10: Krásné odpoledne, milí posluchači. Ahoj Jirko, ahoj Pájo,
9: ahoj.
10: Jsme tady, máme dobrou náladu a za chvíli si budeme povídat i s vámi. Budeme se ptát na vaší největší domácí lenost.

0: Takový pozdrav si necháme líbit na Hit Radio Faktor Marin Solvik a hello, my vám přejeme taky hello, hezké odpoledne. Ptáme se vás, jaká je vaše nejčastější domácí lenost.
1: Jestli nevíte, co si pod tím máte představit, tak já vám představím tu svoji, abyste věděli, o čem je řeč. Já třeba, když suším prádlo v sušičce a chci ho vyndat, tak ho vyndám a takhle ho vyhodím na zem v koupelně a tam leží.
2: A bereš si to z té hromady?
1: Beru si to z hromady, Emma si odsaď občas něco vezme. No a buď to ten zbytek po týdnu uklidím, nebo je to vybraný.
0: A to, že si bereš věci přímo ze sušičky, seš docela jako vyžehlená, že nejsi zmuchlená, to jako cením.
1: A protože to je zase disciplína a v tom líná nejsem, že šaty tam nesuším, že jo, protože oni se zkracují potom.
2: Takhle, já myslel, že se to uleží na té zemi a že bych to začal dělat taky, takže ne.
1: No, můžeš to vyzkoušet, hele, no.
2: Jirko, co ty?
0: Moje největší lenost se týká taky hadrů. Já zásadně si neuklízím vyžehlený a vypraný věci do skříně. Mám takový obrovský koš na prádlo a ten leží na chodbě a je to tam taky punk takový.
1: Ale zase je na tobě hezký, že si to vyžehlíš, jo, a dáš si to do toho koše.
0: Já ne.
1: Já
0: a žehlička, my jsme úhlavní nepřátelé, já bych ji rozbil.
2: To jsme u oblečení, ale já myslím, že těch nešvarů se najde mnohem víc, třeba i nádobí, nebo já nemám rád vyrábět takový ty bublinové limonády, víš, tak já čekám, dokud nejsou všechny lahve prázdný a až potom jdu a nafoukám to tam.
1: Jako v SodaStreamu, myslíš?
2: No, já nechtěl dělat reklamu, ale...
1: Jo, takhle, no, tak tomu můžeš říkat sodovkovač, nebo jak se to jmenovalo za našeho mladá. Faktoráci, jaká je vaše největší domácí lenost? Dejte nám vědět na WhatsApp, uložte si tohle číslo 724 883 596, můžete tam poslat i hlasovku.
3: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá, modli se, legni na kolena, naposled něco si přej, jeden veselý.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech na rádiový WhatsApp 724-883-596 nám píše Aneška, že počínaje dneškem přibyla nová uzavírka v Jindřichově Hradci u Plovárny a máme počítat s tím, že tudy neprojedeme. Tak děkujeme za info a přejeme šťastnou cestu.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Plavky.
2: Plavky.
1: Plavky.
3: Plavky.
1: Plavky.
3: Plavky.
4: Moda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet. Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Moda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
5: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
6: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
5: a poctivé pivo z místních pivovarů.
6: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
11: Senkor.
12: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Turn the lights off, Kato a John, Night Radio Factor, neboli poslední zhasne, se tam taky zpívá tady v té písni. Teďka my se vás ptáme v této hodině, co je vaší největší domácí leností. Ty naše lenosti už znáte, tak se pochlupte, co
1: no
0: vy.
1: Ne, já bych jenom připomněla, že jsem mluvila o tom, že prádlo ze sušičky vyndávám na zem v koupelně, odkud ho pak nadále čerpám. A Simona ta napsala, že si ho dává rovnou na sebe, tak to je taky jako taktika. Počkej. I když to taky dělám, to je pravda. Potřebuji mít nějaký šaty na večer třeba, nebo nějaký oblečení, tak čekám, až se to usuší, abych mohla jít.
0: To psala naše Simona Krajíčková?
1: Prosím tě, myslíš si, že je jediná na světě?
0: Já, když řekneš Simona, tak mi hned naskočí.
2: Ale no. Pojďme si říct, jak tady pročítám ty zprávy, tak to je vlastně skvělý manuál na život, jak si ho usnadnit. Proč jako neříkejme tomu lenost, ale tady třeba Hanka, myčku vyklízím tak dlouho, že z ní rovnou zase jíme.
1: Ale
2: ty ušetříš tolik času, stejně jako s tím prádlem.
1: Takový koloběh myčkový.
0: To je pravda. Jarda napsal Nestelu postel, pač do ní stejně zase večír vlezu.
1: No a já jsem ještě někde četla, že to stlení není úplně hygienický, že se tam množí potom, no nejsou to červotoči, já vím, že ne, ale ty takový ty malý
0: breberky.
1: Prostoči, no.
2: Já jsem tenhle argument používal už jako malej a nikdy mi to doma neprošlo. Jako, proč musím stlát, když stejně jdu zase spát?
1: A steleš teď nebo ne?
2: Tak stelu, no.
1: No vidíš, protože tě zblblý, no. Ty jo, no a roztoči, ty mají pré.
0: No, tak můžete klidně dál psát na náš WhatsApp, jak to s váma teda vypadá, faktoráci. Čekáme na vaše odpovědi a tady je Čamba Vamba.

0: Dané Šulce, Fastboy na Hit Radio Faktor. 7 minut po půl čtvrté, přejeme hezké odpoledne a jdeme na fotbal. Jestli aspoň trošku sledujete situaci kolem toho Budějického, tak víte, že je v tom strašný maglajs.
1: No, já už jsem to úplně jako přestal pobírat. Prej má vzniknout nový Dynamo a že budou dvě?
0: Ano, a ne, že to bude někdy příští rok. Už tento týden má vzniknout nový klub a podle zdrojů serveru Infotbal by se měl jmenovat SK Dynamo 1900, protože Dynamo vzniklo v roce 1900.
1: No, a teď se v tom teda vyznej.
0: No, řeší se licence pro druholigové Dynamo, proto původní, jo, musíme si v tom udělat jako pořádek, jo. Klub licenci údajně nedostal podle serveru Infotbal, ale čeká se na oficiální vyjádření. Takže, když to všechno bude tak, jak servery spekulujou, tak budeme mít dvě Dynama. To nové by mohli tvořit bývalí hráči a trenéři toho současného. Aha. Nabídku trénovat dostal Jirka Kladrubský, což už klub potvrdil. Skloňuje se jméno stopera Pavla Nováka, který mu končí smlouva v Táboře. No, uvidíme, no. Komu budete fandit potom?
2: No, Dynamu.
1: Žádnýmu.
2: No ne, ale řekni mi, když jako povím, hele, dneska jdu na fotbal na Dynamo. Co z toho kdo vyčte?
1: Hlavně jako kam půjdeš?
2: Jdu na Střelecký ostrov nebo
1: na Složiště?
0: No? No, když bude derby prostě, tak jednou bude na Složiště, jednou na Střeláku, no. A vždycky Dynamo, no.
1: Dynamo České Budějovice proti Dynamu České Budějovice. 1-1.
3: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hitrádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitrádiu.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
5: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
6: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
5: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz. Senkor.
12: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
15: tisknu levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
18: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj!
16: tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
20: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
21: Hit Radio Faktor.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Blink 182, I miss you na Hit Radio Faktor. My vás zdravíme i do Tábora.
1: Na základní škole Helsinská dneska proběhla skvělá akce Den bez tašek, kdy si měli děti učivo přinést v čemkoliv jiném než v klasický aktovce nebo v baťohu. Bylo to úžasné, viděla jsem fotky, jo. Koše, kufry, taky taková ta chladící taška, kýbl nebo vozík, nebo holčička jedna měla klec od křečka třeba.
0: Já bych si vzal normálně přenosnou ledničku a dal bych si tam pivo.
1: No, to by ve škole určitě ocenili, jako, ale můžeš to zkusit třeba do rády a tady to klapne.
0: Tak zítra.

0: Stumbling Cyril a před 16. hodinou na Hit Radio Faktor jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči opatrně v Budějcích, dlouhá ulice, kousek od křižovatky z Josefy Kolářové, došetřuje se tady srážka cyklisty, tak opatrně a dávejte na sebe pozor. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
8: Senkor. Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
1: Dobré odpoledne, je 16 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Zástupci koalice se dohodli, že k platnosti a závaznosti referenda bude nutný souhlas nejméně 35% všech oprávněných voličů. Na ostatních parametrech ústavního návrhu zákona o všeobecném referendu se koaliční lídři dohodli už dříve. Návrh teď koalice pošle do legislativního procesu. Temelína začal první geologický průzkum kvůli možnému hlubinnému úložišti jaderného odpadu. V lokalitě Janoch odborníci vrtají do hloubky až 100 metrů a zkoumají hlavně podzemní vodu. Janoch je jedním ze 4 míst, která stát prověřuje. O tom, kde by případné úložiště mohlo vzniknout, se má rozhodnout kolem roku 2030. Do Prahy, do Tábora i dál už to má být od července jednodušší. Středočeský a jihočeský kraj propojí dopravní systémy PID a IDSK. Cestující budou moct s nás kombinovat vlaky a autobusy a používat jednotné jízdné i přes hranice krajů. S jízdenkou PID se tak dostanou třeba až do Tábora. Jihočeský tarif zase nově pokryje i některé cesty do středních Čech. A basketbalisté Nymburka dnes na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. Středočeši zabojují o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato v NBL. Pardubice čeká premiérové finále. Dnešní zápas začíná v 18 hodin.
11: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
1: Jdeme na počasí, dneska odpoledne oblačno, na večer se ale zatáhne a má i pršet. Přehánky hrozí taky zítra během dne a opět se mírně ochladí. Ve středu naměříme jen mezi 15 a 19 stupni.
9: Hit Radio Faktor.
0: 16 hodin a 2 minuty k tomu ze studia Hit Radio Faktor vás zdraví Jana, Jirka a Pavel.
12: Krásné odpoledne, faktoráci, a za chvíli vyrazíme třeba i k vám do Plané nad Lužnicí. Jestli odsud jste, tak jste určitě zaznamenali, že tam máte novou, velice specifickou sochu.
0: Takže my budeme řešit kontroverzní témata. Dobře, bál jsem se toho, ale tak proč ne? Pojďme na to, tady je Dan Zakuduro.

0: Hit Radio Faktor.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácím.
1: Tak si zase honem rychle najdi.
0: Poetika na Hit Radio Faktor. My se teďka musíme podívat do Planý nad Lužnicí a jsem tady zaznamenal mimo éter, že se k mý kolegové strašně něčemu smáli. Tak říkám, hele, ukažte mi to, no prosím tě. To je nějaká socha v Planej, udělali nějakou sochu a teďka to baví celý internet, ne?
2: Ať víme, o co jde. Právě v Plané nad Lužnicí minulý týden skončilo první mezinárodní kamenosochařské sympózium. Bylo tady 6 umělců z Česka, ze zahraničí, 10 dní tvořili mramorové kamenné sochy na téma voda. Jo, to je důležitý, na téma voda. Vzniklo 6 děl, dočkali jsme se slavnostního odhalení. No a zatímco město mluví o oživení veřejného prostoru, tak na Facebooku se rozjela docela zajímavá diskuze o jednom z děl, které najdeme mezi školou a kostelem. Jani, jak to vypadá?
3: Takhle bych to nějak řekla. Když se podíváme do Brna, tak tam mají taky takovou tu velkou sochu, jo, která vypadá jako něco. My to nebudeme úplně jmenovat, hlavně ty diskuze používají slova, která my do éteru samozřejmě říkat nebudeme, ale zaujaly nás názory právě čtenářů, kteří tam psali různé typy, co by to vlastně mohlo být.
0: Mám to tady takhle přece otevřený a Pavel tady píše, je to jak konec Vetřelčí královny, co klade vejce a jitouch. Do toho se zhora hážou odpadky, já jim, že to je jako odpadkový koš třeba, no teda mě to připomíná.
3: Ale Jirka to vysvětlil, jestli nerozumíte umění, tak vám dám nápovědu. Mohlo by to být semeno nebo žalud, kapka vody, kokon nebo poupě, případně stylizovaný kámen či vejce, ale opravdu to spíš vypadá jako...
1: Píp.

0: pohodička, Simple Plan, Untitled na Hit Radio Faktor, zase musíme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor na další policejní hlídku, jednu nám hlásíte ze Soběslavy ve směru od Veselí, hlídají rychlost u STKčka, tak nohu z plynu a šťastnou cestu. Jak se vám jede, to nám můžete dát vědět, taky na náš nový WhatsApp s číslem 724-883-596 a připomínám, že už od příštího týdne vám za zprávy ze silnice budeme rozdávat poukázky na plnou nádrž, tak leďte dál a vysílejte s námi, protože se vám to může pořádně vyplatit.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.muzeum.cb.cz.
12: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
13: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
14: Kam to všechno dát?
13: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
14: Snadno dostupné a monitorované.
13: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
15: Tak to je teda bomba!
16: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
17: www.elvaprofi.cz.
16: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Kdy jste byli naposledy v zoo, co? Přiznejte se.
1: Kam vyrazit?
2: My nepůjdeme do zoo, ale my půjdeme do muzea, protože v pátek stojí za zmínku Muzejní noc v Budějcích. Jihočeské muzeum otevře od 5 do 10 večer zdarma. Láká třeba na interaktivní výstavu Lidé odvedle a letošním tématem je archeologie. Chybět tak nebudou ani workshopy nebo třeba akrobati na chůdách před muzeem.
0: Ty, mně se hrozně líbí hornický slavnosti na Rudolfově, protože to je tak tradiční už událost, že se na ní sjíždějí vlastně lidi z celé republiky, možná že z celé Evropy. 6.6. v sobotu hornický slavnosti 2026 začíná se v 9.30, no a můžete se těšit zase na ten průvod, hornickou atmosféru, celodenní program a je to zadarmo.
3: A já to teda ukončím nedělí, protože další legendární jihočeská věc je kapela Oceán a ta bude v neděli koncertovat na budějickém výstavišti. Ten koncert bude natáčet Česká televize, která připravuje dokument o kapele. Bude zaznamenaný i na CDčko a na vinyl a taky tam uslyšíte písně, které se nedají jako slyšet a že je to večer, který se už nikdy nebude opakovat.
0: Půjdeš.
3: No musím, že jo, to je jasný.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Hit Radio Faktor.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hroď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hroď. Potichu

0: Kapela Krištof a Rubikon na Hit Rádiu Faktor. My se podíváme spolu už teda teďka na hokej.
1: Prosím tě, už teď
0: skončilo mistrovství. Ano, ano, ale já...
1: zase chceš mluvit o hokeji.
0: Jo, jo, já mám totiž rád motor, víš.
1: No tak to má rád každý budějčák motor, ale teď ten začíná hrát až v září třeba, ne?
0: No jo, ale ono už je rozlosováno, že jo. První domácí utkání v nový sezóně vypukne ve středu 16. září a budeme hrát s Mladou Boleslaví.
1: A to je dobře nebo špatně?
0: To je super.
2: Já myslím, že špatný je, že hned v pátek jedeme do Kratce. Teda.
0: Jo, pak se jede, ano, pak se jede do Kratce.
1: Ale zase je to lepší, nevím, jestli to bylo v téhle sezóně nebo v té předchozí, že se začínalo s Kratcem, že jo, rovnou.
2: No. Takže Bolka lepší.
1: No, Bolka lepší samozřejmě. A ještě je mladá, že jo, kdyby to byla stará, je to horší.
0: Kompletní rozpis zápasů na novou sezónu už naleznete na stránkách hcmotor.cz a já věřím tomu, že opět Budějce dokážou, že mají ty nejlepší fanoušky a že bude furt plno.
1: Já mám jenom dotaz. Co se hokeje týče, není to jako ve fotbale, budeme mít jenom jeden motor, jo?
0: No, zatím žádný zprávy nepřišly z klubu a já věřím tomu, že tady asi motor je tak strašně nedotknutelný, že...
1: Prostě jedině motor.
3: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
4: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
6: Auto Strakonice zve své příznivce na Den otevřených dveří. Představíme nový model vozu Volkswagen T-Roc. Vozy si můžete vyzkoušet při testovací jízdě. Pro děti je připraven skákací hrad, malování na obličej nebo soutěž o mobilní telefon. Občerstvení je samozřejmostí. Uvidíme se 6. června od 9 do 15 hodin v autosalonu Volkswagen. Auto Strakonice na Písecké ulici, směr Praha.
7: Zažijte sílu a odvahu na českobudějovickém výstavišti. Přijďte 5. a 6. června na den s armádou České republiky a složkami IZS. Čeká vás moderní i historická vojenská technika, dynamické ukázky a přednáška historika Eduarda Stehlíka. K poslechu zahrají armádní hudební soubory. Vstup je zdarma. Výstaviště České Budějovice. Více na webu vcb.cz.
8: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz.
9: Firma Havelka Uhelné Staly, dobrý den.
10: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
9: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
10: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
9: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
10: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čech.
3: Hit Radio Faktor.
11: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Pokud tohle to poslouchalo vaše francouzský auto, ve kterým právě teďka jedete domů, tak určitě přidalo plyn samo a to se vám to najednou drandí na Hitradio Faktor Metr Gym.
1: Přejeme hezké odpoledne a to, že jezdíte s námi z práce, se vám od příštího týdne může skvěle vyplatit, protože my za vaše aktuální dopravní informace z jižních Čech budeme každý den rozdávat 2000 na benzín, respektive plnou nádrž, protože někdo máte naftu, někdo benzín, nebudeme to rozlišovat.
0: Jak toho cílit? No prosím vás, trošku změna, jo? Budete nám posílat zprávy, ať už hlasový nebo textový na WhatsApp a teď si to číslo uložte 724 883 596.
1: My známe jihočeské silnice a víme, že je tam spoustu problémů, které vás pálí, takže vy nám nemusíte hlásit nutně dopravní nehody, protože chceme, aby jich bylo co nejméně, ale třeba, že u vás v ulici je pořádná díra a že vás rozčiluje, my to s vámi probereme, politujeme vás a pošleme vám plnou nádrž.
0: Máme obrovskou výhodu, ta se jmenuje postprodukce, ty sprostý výrazy prostě vypípáme.

0: Těsně před 17. Calvin Harris a Disciples How Deep Is Your Love a na Hit Radio Faktor jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně ve Vodňanech, kousek od základní školy a gymnázia se došetřuje ťukanec dvou osobáků na Bavorovské ulici, místem ale s opatrností projedeme. Všem za volant přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu?
3: Barvu? Je, tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
3: Hezké odpoledne, je 17 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Ministerstvo zahraničí kvůli fotbalovému mistrovství světa posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles. Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace. Ministerstvo zveřejnilo na webu základní doporučení pro fanoušky, kteří se na šampionát vypraví. Na Vltavě mají děti nový důvod odložit telefon. V Českých Budějovicích se po rekonstrukci otevřelo hřiště mezi Otavskou a Krčínovou ulicí. Nabízí pump track, workout, streetball, malé dopravní hřiště i klasické prolézačky a houpačky. Úpravy stály 9 milionů korun a město říká, že jde o nejmodernější hřiště v krajském městě. Při nedělních bouřkách na jihu Čech se objevila dvě slabší tornáda. Po vyhodnocení svědectví a záběrů meteorologové potvrdili jedno u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na síti X. A Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí skončil Vítězslav Hornik.
4: Bude teplo a letňák je zpět od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
3: Na večera v noci mají dorazit občasné přehánky a noční teploty se dostanou na 11 až 15. Zítra přes den naměříme 15 až 19, ale bude to chtít deštníky. Předpověď na jihu slibuje povětšinou zataženo s občasnými přehánkami. Vyčasit by se mohlo až zítra na večer. Tak uvidíme.
1: Hit Radio Faktor.
5: Bylo 5, to znamená, že před námi ještě hodina naší odpolední směny s vámi Jana, Jirka a Pavel.
6: Krásné odpoledne, faktoráci. V této hodině budeme mimo jiné počítat motýle.
5: V Řepce nebo kde?
6: Na Louce.
5: No a taky oslavíme Jarmile, protože Jarmil má dneska svátek, takže kucí všechno nejlepší přejeme.
6: Jednoho známe, Jardo, tak všechno nej a další hity letí.
5: Tady jsou YouTube.

0: Na Hitrádiu faktor Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si, hezké odpoledne a teď kvízová otázka, poslouchejte všichni dobře. Co si představíte, když vám řeknu dívka bez jména, smrtící nádech, dotek osudu či závod s časem?
1: To je něco hodně tajemného.
2: Mně to spíš smutnýho. Přijde jako každý běžný ráno Jany Křížový.
0: No dovol. Pohřbené kosti, ty jsem zapomněla, že se vždycky snažím exhumovat.
1: A nebo taky závod s časem, ne? Ten je aktuální každé ráno.
0: To určitě, ale prosím vás, tohle jsou názvy knížek spisovatelky Lízy Reganové, která píše senzační thrillery a detektivní příběhy. A právě o ty se soutěží ve vysílání s Jirkou Pelnářem každý den mezi 13. a 15. hodinou.
2: No a vzhledem k tomu, že zase musí někdy nastat to hezký počasí a holky vy se rády vyvalí na lehátko k bazénu pod slunečník s nějakou dobrou knihou, tak tohle je možná příležitost pro vás, jak si to čtivo obstarat zadarmo.
0: Ale chlapi, vy soutěžte taky, protože když přinesete domů Reganovou, tak to je hodně plusových bodů.

0: Rose a Bruno Mars to rozjeli na Hit Radio Faktor.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči, připomínám, komplikace na železničních přejezdech, až do pátku zůstává zavřený ten mezi Kameňákem a Včelnou a zítra přibude ještě jeden v Budějcích na Křižíkově ulici od 10 dopoledne do 2 odpoledne. Přes přejezd neprojedeme, plánuje se tu 4-hodinová oprava. Tak na to myslete. Info ze silnic můžete psát i na náš WhatsApp s číslem 724883596. A jedna taková zpráva vám už příští týden může vydělat na plnou nádrž.
2: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
3: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: To byla romantická Lady Gaga Always Remember Us This Way na Hit Radio Faktor. Teď bez romantiky. Přijde mi, že se mezi sebou přetahujou ornitologové a entomologové, kdo udělá zajímavější akci.
1: Tobě nepřijdou ptáci a motýli romantičtí, mě teda rozhodně ano. A vím, o čem mluvíš, protože ptačí hodinku moc dobře znáte a tento týden běží motýlí půlhodinka.
2: Začala 1. v pondělí a skončí ve neděli. Jde o celostátní akci, kdy prostě budeme počítat motýly.
0: A jak se takový motýly počítají, tyjo, teď oni lítají furt zpátky, jo? Sem tam.
1: Prosím tě, sedneš si někam do trávy na půl hoďku, ideálně mezi 10. a 17. hodinou, bude svítit sluníčko, teploty nad 20 a budeš pozorovat, jo? Z jednoho konkrétního místa, ale má to jeden háček.
0: Dostaneš alergický záchvat a skončíš ve špitále.
2: Nebo chytneš klíšky.
1: Tak. Ježiši, vy jste romantici, opravdu. Ten háček je někde úplně jinde. A to je v tom, že motýly se mohou na místo, kde pozorujete, opakovaně vracet, takže je důležitý každýho si prohlídnout úplně detailně, abyste ho nezapsali. Dvakrát.
0: A co jsem ti před chvílí říkal? Teď oni se furt vrací.
1: No, tak si musíš dávat bacha, nebo si je nějak označit, ale to asi u motýlu bych nedělala, protože na ně se samozřejmě nešahá, že jo?

0: Hit Radio Faktor s vámi v úterý odpoledne. My se s váma jdeme rozloučit, protože naše směna už se chýlí ke konci. V 18 hodin startuje Hit Radio Classic.
1: Zítra je 3. května a já se na ten den strašně těším.
0: Není, červen.
1: Ježiši, no tak je červen, já za to nemůžu, že to tak rychle utíká. Moc se na ten den těším, to zůstává, protože je světový den běhu a taky den cyklistiky. Takže já si ráno půjdu zaběhat a pak pojedu do práce na kole.
2: A děláš to pořád dokola, protože kromě toho je taky národní den opakování.
1: No, běhat moc nechodím, to je pravda, ale chtěla bych.
0: Tak to já si radši dám sajdr, protože je světový den sajdru. A vůbec, mějte se tu zítra krásně, protože já tu nejsem.
1: Ale prosím tě, takhle při středě.
0: Svatbuje se i ve středu.
1: I v květnu.
2: My s Janou se na vás těšíme zítra ve 3. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
7: Tak hurá na Vysočinu.
6: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
7: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
6: Skály a vyhlídky, co berou dech.
7: Rybníky, jezera i koupaliště.
6: Aktivní zábava i adrenalin.
7: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
6: Vysočina má co nabídnout.
7: Stačí si jen vybrat.
6: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Hit Radio Faktor.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: these beautiful things that I've got.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic. Já, jak jsem říkal předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by.
3: Máme tam ještě jednu hlasovku.
2: Zkusíme ještě odverčí hlasovku.
4: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky. Verča.
2: Počkej, že jsme to jídlo našli.
3: Ne, počkej, já musím Michala prásknout, jo, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, oh, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapr fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
2: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně na Lipensku, když jedete z Černé v Pušumavý směr Frimburg. Hlásíte nám tady jednu označenou hlídku, tak snad jedete tak, jak se má a všechno máte v cajku. Přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Ministerstvo zahraničí před letní sezonou upravuje cestovatelský systém Drost, doplňuje nové funkce. Systém by mohl po plánovaných změnách usnadnit českým turistům v zahraničí přístup k lékům na předpis. U pražského letiště Točná spadlo do pole soukromé letadlo. Na místě zasahuje policie, hasiči i záchranáři. Na palubě byly dvě osoby, které pád stroje nepřežily. Nehodou se budou zabývat kriminalisté. Ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchoníně je v izolaci český voják. Vrátil se z mise v Kongu, kde mohl přijít do kontaktu s ebolou. Příznaky ale nemá. Do Česka dorazil dva dny po americkém lékaři, který je v izolaci na pražské Bulovce. V Česku přibývá zaměstnanců z Filipín. Po prvním čtvrtletí úřad práce eviduje 15 tisíc. Za poslední dva roky se počet více než zdvojnásobil, meziročně se zvedl o 42%. Česká republika bude v nadcházející sezóně pořádat mistrovství světa hokejistek do 18 let. Turnaj se uskuteční od 8. do 16. ledna příštího roku v Ostravě Porubě.
9: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
8: Ráno většinou oblačno, postupně deště nebo přehánky na východě Moravy a ve Slezsku bude zpočátku malá oblačnost, deštivo až později odpoledne. Ranní teploty 16 až 11 stupňů, odpolední maxima pouze do 19. No a v průběhu dne většinou zataženost deštěm nebo přehánkami a ojediněle pozor na bouřky.
10: Je to 18. hodina, co se děje, už víte a taky už určitě víte, že startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty nejlepší hity minulosti. S vámi Michal Pospíšil.

0: Velká romaťárna postarala se Bon Jovi Always je záležitost, kterou jsme připomněli právě teď. Naposledy v roce 2013 jsme si tuhle písničku v Čechách mohli poslechnout naživo. Ale teď jsme vám ji připomněli na Hitrádiu v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic. Hrajeme to nejlepší z minulosti. Midnight Oil v roce 1987 do světa vypustili desku Diesel and Dust. Na ní se objevila hitovka Beds Are Burning, fantastická skladba, jinak taky hodně politicky orientovaná, a každopádně píseň, která bourala hitparády po celém světě a dodnes zní naprosto skvěle. Taky takové budou ty příští minuty na Hitrádiu.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Bonnie a Clyde se jmenuje záležitost, kterou posloucháte právě teď. Nesnad, že by souvisela s filmovou tvorbou. Pouze si Jay-Z a Beyoncé vypůjčili ty dvě postavy, které určitě všichni dobře známe. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší z minulosti. 80, 90, hity milénia. To všechno pro vás máme až do 21. večerní. Za chvilku Undercover, Baker Street, velká klasika. Teď Taylor Dane, Tell It To My Heart. Tak si i tuhle chvilku nostalgie náležitě užijte. Přejeme hezké úterý.

Tohle je zvuk, který má úterý. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Partička Undercover stojí za písní Baker Street. Taky na tu jsme teď vzpomínali. To nejlepší z 80. 90. a milénia hrajeme až do 21. večerní, tak jako každý všední den, kdy vám nabízíme to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Je tam taky švédská partička 18s, ta se proslavila zejména tím, že kavrovala všemožné písně skupiny ABBA. Každopádně i na solové dráze něco málo představili. Mezi těmi písněmi je třeba píseň Half Around the World. Tahle záležitost oběhla celý svět, stala se globálním hitem. A asi není čemu se divit, protože za ní stojí stejní producenti, kteří pracovali na hitech třeba pro Backstreet Boys, NSYNC, ale taky Britney Spears. Tohle je partička Right Said Fred, You're My Mate. Další single, který pro vás máme nachystaný do těch dalších minut. No a do třetice slíbím třeba ještě Erasure Sometimes. Takže o vaše sluchovody bude rozhodně postaráno. Užívejte úterní večer.

0: a zdarma do konce června za 899 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisku levně.cz.
7: Náplně hned.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio.
2: I'll tell you what I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Hit Radio Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Hit Radio. Slunce stále svítí, máme minutu po sedmé, posloucháte Hit Radio a i tak přejem hezký večer.
11: Ahoj.
10: Kdo pak to na vás mluví? Je tady Dominik, taky Andrejka a Vincent. Ahoj.
12: Ahoj.
10: Není to super, jak jsou nádherně slazení jste. Jak jsou venku ty dlouhé večery? Nádhera, ne?
13: Užívám si to moc.
12: Až budou teplejší ještě, tak to bude ještě lepší.
10: Pak se to začne, protože první letní den se v červnu blíží, lámat na druhou stranu.
13: Ne, tohle ideální, tohle se dá ještě krásně spát.
10: Já musím spálit.
13: No to taky.
10: Odstartujeme to hity Dario G, posloucháte Hit Radio. Hezký večer. Prosluněný a vyteplený.

0: 7 hodin, k tomu 7 minut Alpha Vile. Posloucháte Hit Radio a my přejeme, abychom poznali, že je to o Japonsku. Přejeme hezký večer.
1: Tak přátelé a milovníci reality show zbystřete. Survivor nám jde pomaličku do finále, ale pozor, nastupuje z Brusu nová reality show s názvem Are You The One. Pro ty, kdo neví, o co právě jde, tak je to skupina single lidí, která přijde do vily, ale těm odborníci předurčili jejich perfektní meč. A jejich úkolem je zjistit, kdo to je.
0: Oh, počkej, pro starší posluchače meč myslíme jako schodu.
1: Jo, schoda, to... ano, ideální partner.
2: Takže on tam přijde a ví, že je jeden z nich, nebo jedna z nich je ta vyvolená, ale on se nejdřív musí prolíbat, prošahat, než se k ní dostane.
1: No to je otázka, kdo bude ten iniciátor, jestli on nebo ona.
2: Ale neví, kdo je ten správný.
1: No musí hledat.
2: To je smutný, co když v životě nevíš, kdo je ten pravej.
0: Nevíš, ale kolikrát možná to znáte, kamarádi, že si myslíte o někom, že je pravej. Myslíte si na něho měsíce, roky, až se to stane. A nebývá to dobrý. Kolikrát já jsem celou střední pálil po jedné spolužačce z vedlejší třídy. Byl jsem tu dobu ve vztahu. 3 roky jsem na ní čekal a když jsem byl single konečně, tak jsme spolu měli rande a bylo to to nejhorší, co jsem kdy zažil.
2: Já bych tak strašně rád řekl, že ti nerozumím.
0: Ale?
2: Že jsem v tom nebyl. Ano, ale oba dva přesně najednou. Já jsem měl takovouhle lásku, taková ta láska, na kterou myslíte každou sekundu. Taková ta láska, která vás fyzicky i psychicky bolí. A po 2-3 letech, kdy jsem jí konečně, nebo respektive, kdy jsem se já konečně dostal do toho, že bych mohl být pro ní adekvátní partner, tak jsme byli na rande. Krásný rande. Jazzovej klub.
0: Hezky.
2: Seděli jsme spolu, poslouchali jsme jazz a pak to konečně přišlo. První polibek a zároveň poslední.
0: Jaký byl?
2: Takovej smutnej, suchej a slanej.
0: Suchej.
2: Prostě nám to tam nekliklo a mě to mrzí, no tak prostě. Ale zase díky tomu, že mi to nevyšlo, mám dokonce úžasnou přítelkyni a s ní mi to vyšlo. Uf.
1: Posíláme ti písničku.
0: A ještě se neptáš, jestli já jsem s ní doteď. S tou, s kterou to dopadlo špatně.
2: Já jsem
0: to
2: totiž věděl tu odpověď a nechtěl jsem, abys to řekl takhle v rádiu celé republice.
0: Ty posíláme 2 písničky. Tony Braxton, hezký večer přejeme.

0: Co je chraplák? Chad Kruger, asi byste se s ním nechtěli hádat. Nebo zpívat duet. 19 hodin, 19 minut. Posloucháte Hit Radio, s vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik. Jak se říkám, nechtěli byste s ním zpívat duet. Existuje nějaký povolání, který okamžitě ve vás vyvolá submisivní pocit, přátelé? Já se o tom bavím i z dalšího důvodu. Dneska u nás byli stěhováci a uvědomil jsem si, jak najednou takhle malinký jsem.
1: To mám urologa. Tam si vždycky u urologa si připadám takhle malinký. No tak jako když má někdo takhle jako celý tvůj život v hrsti doslova.
0: Doslova?
2: Já obecně s odborníky v jejich oboru se nerada přu o čemkoliv. Tak jakoby radši přikývnu a myslím si
1: jako
2: o tom svým.
1: V oboru dolních partií?
2: No to převážně tam.
0: Ano. Takže Andrejka se chová submisivně na gindě. To už víme, já před řemeslníky, možná to reflektuje to, co neumíme, co bychom chtěli umět a máme obdiv.
1: Počkej. Co? Jakože já bych chtěl
0: máš rád
1: být
0: medicínu.
1: Urolog? Jo, dobře.
0: Obdivuješ medicínu. Andrejka...
2: Já teda nemůžu říct, že by to bylo mé vysněné povolání, ale obdivuji ho.
0: Ano, já obdivuji řemeslníky a lidi, co umí něco rukama, proto se takhle malinký chovám před něma. Nebo před účetní. Máte, přátelé, nějaký povolání, před kterým schováte submisivně? Napište nám schválně na 777-937-777.
3: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tisknu levně.cz.
10: Náplně hned.
11: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: KWS. A vy posloucháte Hit Radio. S vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik, ale že jste v tom s náma, stvrzujete, protože posloucháte, co řešíme. Jaký povolání vnímáte automaticky submisivně? U nás dneska byli stěhováci a já jsem byl takhle malinký, bál jsem se a najednou jsem si uvědomil, tak proč se chováš, když je pořádný chlap u tebe? No a ptali jsme se taky vás, jak to máte?
1: No a taková Valerie se nám svěřila, že jí nahánějí strach prodavačky v lepších obchodech.
0: No, paní Marie,
1: podívej. No a to já znám, to přijdeš do lepšího obchodu a tam už na tebe vrhají velmi dráždivé pohledy, že utratíš tady dneska hodně peněz, nebo ses přišla jenom podívat?
0: A když ne, tak tě poníží tím, že nerozumíš tomu, co tam mají.
1: Ano,
0: počítám.
1: Je to tak, ale existují také výjimky, že jo?
2: A velmi drahé obchody jakože s kabelkama. Takže ty někam přijdeš, chceš si koupit nějakou blbost za 80 tisíc a ještě se jako musíš potýkat s tím, že ta paní tebou pohrdá?
1: Možná to je tvůj hodně vnitřní pocit a realita nemusí být taková.
2: A, takže ty víš, že si ji možná nezasloužíš, tu kabelku. To je ono.
0: Ty chodíš, že ji kradeš.
1: No, ty normálně jdeš rozfofrovat spoustu peněz a nepotřebuješ to.
2: Co prodavačka, že na tebe kouká pohrdavě? Bůh na tebe kouká pohrdavě.
0: No ještě.
1: Jo, udělala jsem to.
0: Nenechte nikoho jinýho, aby ovlivňoval to, jak se cítíte. Co?
2: Já bych nikdy nedovolil, aby mě někdo ovlivňoval.
0: Ovlivňoval. Paula Abdul, tato řekli za nás. Posloucháte i Radio City. Hezký večer.

0: Posloucháte Hit Radio, hezký večer, 19 hodin 37 minut. S vámi Vincent, Andrejka a taky Dominik. Hele, ale tomuhle neuvěříte. Vyskočilo to na nás, že prej na úřadech práce přibývá padesátníků. Co to asi znamená? No tak, že ta jejich práce zanikla a na úřadech práce teď žádá ono nějakou novou pracovní nabídku. Může ve středním věku zejména.
1: God. Hele, ale víš, co je hrozně smutný? Že prostě jako ten svět se mění tak radikálně rychle, že jako některé ty pracovní pozice opravdu mizej a v 50 máš co dělat? Máš si teď konci jako
0: něco nový
1: řemeslo?
0: Takhle, já myslím, že je dobrý i ve věku 20-30 let mít plán B nějaký.
1: Andrejko, máš ty nějaký plán, až nebude ženská?
2: Máš pocit, že moje kariéra je zrovna věkově omezená?
1: Modeling?
2: No, myslím si, že
1: pokud existuje jedna kariéra, tak je to tahle, nebo ne?
2: Kdyby mě asi začínalo téct do bod, tak bych rozjela rádiovou kariéru.
1: Jo, to je pravda, tady už tě nikdo neuvidí potom.
0: Pozor, to je náš plán B, proto jsme všichni tři tady.
1: Ano. Stárnem.
0: A zase brzy, doufám za mikrofonem, v téhle trojici, my vám přejeme krásný úterní večer.
1: Já bych to chtěl ještě opravit.
0: Pojď.
1: Tohle je náš plán A.
0: A+. Vy jste vždycky Ačka, přátelé. Tak doufám zase brzy. Ahoj!

0: Hit Radio Faktor. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radiu.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: s tisku levně.cz.
4: Náplně hned.

0: Hit Radio Faktor. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku.cz.
4: Náplně hned.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
0: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.

Takže mě holky jsem pozorujem ze křoví, co lidi všechno dno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do voka, ochutnávej si hlavy. My žveme smíchy ve křoví, to nás děsně baví. Je to tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko. A pak si gumu spod brdy divne vystřelat boko. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý. Po Petříně se válejí šilenci celý Prahy. Baby!

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet,

It's gonna be okay. It's gonna be okay.